0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Amon Amarth, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letu. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší Rádiu Čas Rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

0: Děláš, ty blázne? Vždyť je červenec a navíc si chceš natřít bílým make-upem. Proč jako?
1: Však se chystám na letošní mástry, ne? Tohle logo kapely Halloween natřu tak, že bude vypadat jako Marilyn Manson a ještě ji celou zapálím a bude In Flames. Festival se blíží, tak chci být ready.
2: Každý se na festivaly chystá jinak, bando. My se o tomto víkendu naladíme na další ročník Masters of Rock. Do Likérky ve Vizovicích si letos dají dostaveníčko jak legendy metalové scény, tak i zástupci tvrdých riffů. Weekend Masters of Rock. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus,
0: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.

nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: telefon. Výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Čas Rock.

0: Přejeme krásný a snad i teplotně příjemný večer. Vítejte v Rebelském baru.
1: Prázdniny klepou na dveře, takže hlavně pro ty školou povinné je tady doba flákání, pokud se tady nechystají někam na brigádu.
0: Ale věřím, že stále ještě začínající léto si užijeme všichni a mohli bychom tomu pomoci i hudbou.
1: Jak napověděl úvodní klip, dnešní hudební koktejl bude právě s letní tématikou.
0: Ať už názvu nebo všeobecně. A slyšeli jsme píseň My Own Summer. A můžu prozradit, že nás později čeká ještě jeden klip s úplně stejným názvem.
1: Teď je však na řadě Billy Idol a jeho letní pohodovka Hot in the City.

0: Dnešní rebelský bar navštívil i Billy Idol, alespoň takhle na dálku. Tohle byla píseň Hot in the City, která bývá považována za ideální pro letní večery.
1: No a my si dáme další píseň, která v názvu obsahuje slovo summer. Ale bacha, ne vždycky může být letní song veselý song.
0: Máme na mysli Summertime Sadness od zpěvačky Lany Del Rey. Jedná se o jeden z jejich největších hitů.
1: No to je sice pravda, ale proč se bavíme zrovna o téhleté zpěvačce?
0: No, protože před několika lety si píseň vypůjčila i Sharon Dan Arel, skvělá to pěvice, no a samozřejmě u toho nechyběl ani zbytek kapely Within Temptation.
1: No tak si pojďme výsledek téhleté spolupráce poslechnout.

0: Ještě jednou všechny vítáme v našem útulném rebelském baru. Dneska to tady máme v takovém letním stylu.
1: Všechny klipy s létem nějak souvisí, převážně tedy názvem. I když ta následující věc, tak ta nás přenese obrazem na pláž.
0: No jo, co by to bylo za správné léto bez opalování, pláže, koupačky, už se opravdu těším.
1: Určitě se těšili i členové kapely YNT, když v roce 85 natáčeli klip k singlu Summertime Girls.
0: Píseň se nakonec stala jejich největším hitem a oblíbený je dodnes. V roce 2022 se objevil třeba v seriálu Peacemaker.
1: Takže tady máte Summertime Girls.

0: Tak musím říct, že kolem nás je to opravdu fajn pohled. Hosté sedí, spokojeně popíjí své drinky a užívají si začínající léto.
1: Hlavně, aby se usmívali během placení teda. No a proč by ne, když jim k tomu pouštíme takhle parádní muziku. No a tak mi napadá, nedlužíme něco?
0: Dlužíme hodně, ale jestli myslíš hudebně, tak ano. Slíbili jsme ještě jednu píseň s názvem My Own Summer. Oproti Deftones to bude trošičku jiná kávička.
1: O slovo se hlásí Electric Callboy. Jejich vlastní léto nahráli už v roce 2015, tedy v době působení bývalého zpěváka Sushiho.
0: Po angažování jeho náhradníka Nika jí kapela ještě nějakou dobu hrála, než se vlastně odprostila od tvorby s bývalým hlasem.
1: Ale jelikož se nám to dnes do baru náramně hodí, tak si dáme právě teď. Dnes po druhé My Own Summer.
2: Könnt ihr springen?

0: Tak a je tady další zavíračka. Bohužel, dalo by se říct. Ale i my máme svůj vyměřený čas.
1: Jako nemyslete si, nám se to taky už tady nechce nikdy uklízet, ale co se dá dělat, vaše pohodlí je pro nás priorita.
0: A to platí i o hudební stránce pořadu. Téma dnešního rebelského baru je léto, letní songy, takže my jsme dnes takový letní kluci, co?
1: Myslíš Boys of Summer?
0: Myslím Boys of Summer.
1: Tak to by se nabízelo, dát je tam taky hudebně. Ale mohli bychom vsadit na živější verzi.
0: Jo, nic proti Donu Henleymu, jeho píseň je parádní, ale my jsme se rozhodli zařadit cover verzi od kapely Ataris. Tak si pojďte skočit společně s námi.
1: Hop, hop, ale hlavně opatrně, ať se nezraníte a nepropásnete další rebelský

0: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
1: Letní rocková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní rocková jízda jede dál, jen na Rádiu.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: rok slaví narozeniny.
1: Pato, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
5: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
6: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
5: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
6: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
0: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

Heavy metaloví velikáni Manowar rozveřejnili termíny svého turné, během kterého se hned čtyřikrát zastaví také v Česku. Dne 15. ledna 2027 zahrají v ostravské Ostravar aréně, o den později rozburácejí brněnskou Winning Group arénu, 18. ledna zamíří do pardubické Enteria arény a českou část turné zakončí 21. ledna v pražské sportovní hale Fortuna.

Česká legenda Olympik představila z Brusu nový videoklip ke skladbě Heja Heja, která je součástí aktuálního alba Bombardák. Za námětem stojí samotný Petr Janda a koncertní záběry vznikly během vystoupení kapely v Liberci, Brně a Praze.

Kytarista Metallica Kirk Hammett měl, jak se říká, štěstí v neštěstí. Během koncertu kapely v Dublinu totiž uklouzl a spadl z pódia přímo mezi fanoušky v první řadě. Všechno naštěstí dobře dopadlo a Kirk zbytek vystoupení odehrál, jako by se vůbec nic nestalo.

0: Děláš, ty blázne, že tě červenec a navíc si chceš natřít bílým make-upem, proč jako?
1: Však se chystám na letošní mástry, ne? Tohle logo kapely Halloween natřu tak, že bude vypadat jako Marilyn Manson a ještě ji celou zapálím a bude in flames. Festival se blíží, tak chci být ready.
0: Každý se na festivaly chystá jinak, bando. My se o tomto víkendu naladíme na další ročník Masters of Rock. Do likérky ve Vizovicích si letos dají dostaveníčko jak legendy metalové scény, tak i zástupci tvrdých riffů. Víkend Masters of Rock. Nejsme jen rád.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Švýcarská metalová kapela Samael představila z Brusu nový single Hail to the Sun, který doprovází taky povedený videoklip. Skladba pokračuje v nové etapě kapely a tematicky se věnuje překonávání překážek, které nám život přináší.

Pořadatelé letošního ročníku festivalu Hellfest vzdali hold Ozzymu Osbournovi monumentální 6-metrovou sochou. Jejím autorem je uznávaný francouzský výtvarník Pilik Pasqua, kterému za jeho práci poděkovala také Sharon Osbourne.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Časrok.
1: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
2: Řekneme to rádi.

0: Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Rock News. Rock News.
1: Jak je vidět, ani hvězdám světového formátu se někdy nevyhnou komplikace. Iron Maiden museli 22. června předčasně ukončit koncert v Paříži kvůli výpadku elektřiny. Byla to velká škoda, protože záběry z tohoto vystoupení měly být použity v připravovaném koncertním filmu.

fanoušci Marka Hietaly by si měli poznamenat datum 20. října 2026. Právě v tento den vystoupí v pražském klubu District. Předprodej vstupenek už byl zahájen mimo jiné také v síti Ticketportal.

0: Dobré spolek, rockeři, je 9 hodin a na rádiu Čas Rock startuje pravidelné vysílání, u kterého vás vítá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Je před námi víkend, který budeme celý věnovat nadcházejícímu ročníku festivalu Masters of Rock, ale nebude to jenom o něm, protože nás hned v úvodu čekají taky Guns N' Roses. Anebo Merlion. Tak to na rádiu Čas Rock bude vypadat. Milan Gelnár nám prozradí, cože nás čeká. No a já vám přeju pokud možno pohodovou sobotu, přátelé.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Čas Rock.
1: Čas Rock.
5: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.

0: Guns N' Roses je teď tady u nás na rádiu Čas Rock. S další muzikou je nachystaná třeba Lucie, ale ještě předtím je tady Milan Gelnár se svými horoskopy.
1: Sobota přinese do České republiky po bouřlivém pracovním týdnu určitou vlnu sklidnění, kdy horké hlavy začnou pomalu vychládat a lidé budou hledat spíše odpočinek, relaxaci a užívání si rodiny a rodinného zázemí. Důraz pak budeme klást na uspokojování svých smyslů, a to rozmanitými způsoby. Neděle se ponese ve stejném duchu, přičemž můžeme rekapitulovat, plánovat a tak podobně, což by mělo přinést větší stabilizaci poměrů a pomůže načerpat síly na nadcházející náročné dny. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog rádia Čas, Milan Gelnár.

Posloucháte Rádio Čas Rock, které se bude celý tento víkend věnovat nadcházejícímu ročníku festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Každé hodině si tradičně dáme jednu z kapel, které se tam ukážou, a kdo tu bude jako první, tak to vám prozradím už za malou chvíli. Do té doby rad taky Seven, no a já vám přeju pěkné dopoledne.

0: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
1: Rockeři, připravte se! Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. 2 dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.

Ajajaj, karty s osudem. Toto byly samozřejmě Seven na rádiu Čas Rock. A tento víkend patří taky 22. ročníku festivalu Masters of Rock, který v areálu Rudolfa Jelínka vypukne ve čtvrtek 16. července. 4 dny našlapané skvělou muzikou, o kterou se tam postará víc než 40 kapel. No a ta první z nich, která to na stage Ronnieho Jamese Dia všechno úderem pravého poledne odstartuje, je už tradičně Flared. No a pak už to půjde pěkně jako po másle. Voivod, Kiss in Dynamite, Udo, Halloween se svojí velkolepou show a taky At an Infinitum, kteří to tam ukončí ve 2 hodiny ráno. V pátek se můžeme těšit třeba na Hammer King, Primal Fear, Arch Enemy a další borce. V sobotu dostanou prostor Brainstorm, Visions of Atlantis, Cavalera Conspiracy a nebo Orden Oga. No a poslední den, tak ten bude patřit takovým borcům jako Brothers of Metal, TBA, Marilyn Mansonovi a nebo Lordům, které si teď dáme v plné parádě. Tady jsou a k tomu číslo 725 33 11 55 pro písničku na přání.

0: Kdo ví, jestli tuto pecku Lordy vytáhnou ve Vizovicích, kde na Mástrech dostanou prostor v neděli od 18 hodin a 55 minut. No, my se tomuto festivalu věnujeme celý tento víkend na Rádiu Čas Rock, ale teď trošičku někam jinam s muzikou. Je to tak? Zdravím tě. Ahoj, Zdendo.
1: Ahoj, Jondíku, ahoj všem, co poslouchají nejlepší rádio v České republice a na Slovensku. Celým Československu.
0: Já to rozumím. Díky za slova chvály. Jak se tam máte, jaké máte počasí? Tak jak u nás? Teploučko?
1: Kůvaté pažák.
0: To je pažák, to je teda. Takže taky hicujete, jo?
1: Jo, jako blázen. Už včera jsme byli se vykoupat u mamky, ty vesnice, co je pár kilometrů od Německa, ale říkám, dneska bude větší pařák, tak jsme říkali, že dneska zůstaneme doma, protože zase kvůli holčičkám, víš, aby nechytli úpále.
0: Je to tak, je to tak, určitě.
1: Radši bej doma, ty dneska...
0: Je to hruza, opravdu.
1: Dodržovat pitný režim a bej v klidu.
0: Ano, a k tomu muzika Black Sabbath si vybral ty, komu?
1: No samozřejmě tobě a všem, co poslouchají a pro tu naší rokovou rodinu, pro ty, jak já říkám, ty správný bláznic, co poslouchají taky tohle skvělý rádio a rozumíme si všichni a je to super.
0: A to je dobře. Tak jo, velké díky za zavolání, zdravíme tam, mějte se hezky.
1: Já děkuju taky a opatrujte se a bo slunko je svině, jak se říká.
0: Takže ano,
1: čau zatím, bando.

0: Čas rok. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Letní roková jízda Rádia Čas Rok jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na rádiu

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
4: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

A vydá naše dnešní první společná hodina je za námi a my se můžeme v klidu pustit do té další, ve které zazní, jak už slyšíme, Daltry, taky Running Wild. Do třetice horký, že slíže. Jenom zlomek z toho, co bude na rádiu Čas rok k mání a víte co? Pro někoho z vás mám nachystané dvě volné vstupenky na jeden velice dobře obsazený festival. Tak zůstaňte s rádiem Čas rok, já vám přeju hodně štěstí a pěkný.

Na rádiu Čas Rok nám dozněly Doutry a 27. červen je spojený s Mezinárodním dnem rybářství a já si myslím, že mezi námi je celá řada těch, kteří si ten klídek u vody rádi užívají. Jestli patříte mezi ně, tak se klidně na náš WhatsApp s číslem 725-3311 pochlubte, jaký byl třeba váš největší a nebo nejdivočejších úlovek. Dan tak ten napsal, že na třetím lačnovském rybníku byl včera vytažen kapr s délkou 95 cm, co už je pořádný macek. Tak, přátelé, ostych stranou a Petrův zdar.

0: To byly na rádiu Čas Rok Blondý a jestli ještě, přátelé, nemáte žádný plán na příští sobotu a neděli, tak bychom pro vás měli pozvánku na festival Vesuv. Na něm se představí například Panoptiko, Škvor, Jarda Albert Kronek, Kamil Střihávka, Valda Genga, celá řada skvělých kapel. My si jednu z nich teď dáme, no a vy se během toho, kdy nám bude hrát, můžete zavolat o dva lístky. 725 33 1155.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.

0: Lili. A on se bude těšit na ten festival, Martin, je to tak? Zdravím tě.
1: Čau, Andřej, Martin. No.
0: Nazdar, Martin. Takže ty ses dovolal jako první do studia Rádia Čas Roche pro ty dvě vstupenky na festival Vesuv, který se bude konat už od 4. do 5. července. Máš radost, nebo jste jenom tak zkusit? Tak
1: samozřejmě, že mám radost.
0: Jo?
1: Mám radost.
0: Koho se vezmeš?
1: Hej, to bude asi manželka nebo kamoš.
0: Manželka, to utratíš hodně peněz, ne? Tak radši toho kamoša, on tě pozve. Ty mu řekneš, že já budem lístek.
1: A s tím to bude ještě víc.
0: Jo, takhle. Pije jak duha, jo?
1: Jo, asi tak.
0: Hele, takže dvě stupenky jsou tvoje, já ti moc gratuluji. Máme sobotu, co ty, jsi uvody, nebo co děláš?
1: No, bazén stojí, ale robíme před barakem, nebo dělám před barakem.
0: Co?
1: Chodník se tady spravuje, vytáhaná dlažba, tak musíme položit, posadit, ať je to dneska narozeniny, tak ať to tady máme hezké.
0: Ty, já tě netrefíš lak, kamaráde, kolik tam máte stupňů? Mi to tady ukazuje nějakých 27.
1: Já když jsem ráno... kolem 8 jel, tak ukazovalo auto 28 už.
0: Kam jsi jel, mám to prohlíky?
1: No, jenom.
0: Dobře, tak kamaráde, ať se ti dílo daří, pozor, hlavně na to zdravý pitný režim, potom pošli, když tak fotku, jak z toho festiáku, tak z toho chodníku.
1: Jasné.
0: Měj se hezky.
1: Děkuji moc.
0: Nemáš zač. Ahoj, pěknou sobotu, čau.
2: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Weekend s Masters of Rock na rádiu Čas Rock.
1: Jo, na rádiu Čas Rock pokračujeme ve víkendu s Masters of Rock, který ve Vizovicích odstartuje ve čtvrtek 16. července. No a v něm se v tento den představí i legendární Halloween, kteří tak sebou přivezou velkolepou show k oslavě svých 40. narozenin. Máme se těšit na speciální setlist, který nabídne ty největší pecky těchto borců, o kterých bude mimo jiné i speciální vydání magazínu Spark, který se na pultech Traffic objeví 7. července. V něm se objeví taky recenze hned jejich 17 studiových alb, 77 exkluzivních fotografií, 4 luxusní megapostry, taky ve formátu všechno A4, to všechno na 116 stránkách a další vychytávky. Takže, jestli si chcete na to jich nezapomenutelnou show, jak se patří jich připravit, máte možnost. Já se na ně osobně moc a moc těším a to vy se teď v našem vysílání můžete taky. Tady jsou a co bude po nich, tak to už nechám na vás. 725-33-1155.
0: Weekend Masters of Rock na rádiu Čas Rock.

0: už se těším, až tato pecka se ponese areálem Rudolfa Jelínka, že jo? Kde to všechno vypukne, teda myslím tím festival Masters of Rock. No a kdo je teď na telefonu? Já tě zdravím, Dané, jsi tam, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, u telefonu Dan.
0: Na Dané, ty se chystáš na nějaký festiáček, třeba na ty Mastery?
1: Ne, nechystám se, hele, nevychází to z pracovních důvodů, takže vůbec.
0: Vůbec nic?
1: Bohužel ne.
0: Dobrá, tak, máme nachystané Plexis, komu půjdou?
1: Moji milované drahé manželce. A všem, samozřejmě, to, komu se to líbí, jako, jo, to je stará dobrá klasika, zábavová.
0: To je krása, jak se jmenuje drahá chodě, jestli se můžu zeptat?
1: Peťulka,
0: takže poslouchá nás. S tebou.
1: Jo, teď se tady směju rádi, ale...
0: Tak to je dobře, co chystáte?
1: Ale chystáme takovouhle malou party, má přijet rodina až z Chebu, víš, takže jako připravujeme tady jako posezení a takovéhle věci, sice až pondělí, ale...
0: Tak to stihnete. Ano, máš rekt. A slyším, i pes tam je.
1: No, to je sousedů.
0: Takže Riga, jo, tam dobře od souseda. Tak, zdravíme tebe, zdravíme manželku, pomalu s tou prací, protože je opravdu vedro, ať vás netrefí něco, víš co.
1: Tak jo.
0: Mějte krásně, já taky. Ahoj, čau.

0: telefon. Výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.

0: za skvělé ceny. Více na notino.cz.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
4: Řekneme to rádi

0: Vlastrast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Co to s tou dýní děláš, ty blázne? Teď je červenec a navíc si chceš natřít bílým make-upem. Proč jako?
2: Však se chystám na letošní mástry, ne? Tohle logo kapely Halloween natřu tak, že bude vypadat jako Marilyn Manson a ještě ji celou zapálím a bude In Flames. Festival se blíží, tak chci být ready.
3: Každý se na festivaly chystá jinak, bando. My se o tomto víkendu naladíme na další ročník Masters of Rock. Do likérky ve Vizovicích si letos dají dostaveníčko jak legendy metalové scény, tak i zástupci tvrdých riffů. Víkend Masters of Rock. Nejsme jen rádi.

Class Rock. Pravé rockové rádio. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Děláme, co dělám, víc nám toho do této hodiny opravdu nevyjde, ale to je fuk, protože je před námi další a my se v ní podíváme do kalendáře, taky mám pro vás skvělou nabídku a budeme pokračovat ve víkendu s Masters of Rock. No a k tomu paparouč.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, no a víte co, my se teď podíváme do rokové historie, ve které je zářez z roku 1885, kdy si Chester Bell a Charles Painter společně podali žádost na patentování gramofonu. No, velká to událost. Rok 67, tak to byl Mick Jagger obviněn z nedovoleného držení drog. Policie u něj objevila je při domoví prohlídce na párty pořádané Kitem Richardsem. Mick tak musel strávit noc ve vězení. A v roce 70 v Truro City Hall v Anglii debutoval na koncertním pódiu jistý, tedy ještě neznámý Freddie Mercury. Vystoupil s kapelou kytaristy Briana Maye a bubeníka Rogera Taylora, která se jmenovala Smile. A jak to bylo dál, tak to už všichni dobře víme. Je světový den rybářství, tak ať berou rokeři, no a svátek slaví Ladislav a Ladislava. Tak všem nositelům těchto jmen přeju za celé Rádio Čas Rok všechno nejlepší a taky by dneska oslavila narozeniny Jarmila Šuláková, která je neodmyslitelně spojená s kapelou Fleret, která tradičně otevírá festival Masters of Rock. No a o něm to je na Rádiu Čas Rok po celý tento víkend. Tak se dobře bavte.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Rok.
1: Ja jo, na rádiu Čas Rok budeme i v tom následujícím týdnu pokračovat v letní rokové jízdě. Ta opět nabídne vstupenky na celou řadu skvělých akcí a festivalů, které jsou v plném proudu. Jestli se na některou z nich chcete dostat úplně zadarmo, stačí pozorně poslouchat naše vysílání, poskládat dohromady výherní větu a v tu pravou chvíli se dovolat do studia na číslo 725-33-1155. Přeju hodně štěstí, no a o jednom z těch vychytaných festiáků si za chvíli taky něco povíme. Dobré dopoledne, přátelé.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Radio Čas Rok.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
4: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: celý tento víkend věnujeme na rádiu Čas Rock nadcházejícímu ročníku Masters of Rock, který ve Vizovicích odstartuje 16. července. Jestli ještě zvažujete o účasti na této našlapané akci a nemáte vstupenku, tak bych moc neotálel, protože jejich aktuální ceny budou platit už jenom do příštího úterý 30. června. Tak budou o nějaké to kilíčko zase dražší a to se dá využít úplně jiným způsobem, že jo? No a když se dívám do programu, tak ten první den na stage Ronnieho Jamese Dia uzavře švýcarská partička Ad Infinitum. Ta tam dostane prostor 10 minut před 1 hodinou v noci a jejich koncertní set by měl trvat 80 minut. Tak uvidíme, jestli v nich uslyšíme i tento kousek, který je v playlistu nachystaný do těch následujících minutek, během kterých se máte možnost rozmyslet, jakou další pecku si dáme potom. 725-33-1155.
1: Víkend s Masters of Rock na rádiu Čas Rock.

0: Tak nějak by to mělo znít na letošních vizovických mástrech, na kterých Ad Infinitum taky dostanou prostor. My se tomuto festiáku věnujeme celý víkend na rádiu Čas Rok, no ale teď je tady písnička na přání. Zdravím tě, Dušane, čau.
1: Čau, zdravím ze sídla temnoty, nebo sice dřív pekla, takže dneska bych speciálně rádio vyzvanala v dnešním svátku zahrát jeho oblíbené polské turbo, Kavalia Satana. Zdravím taky celou rokovou rodinu. Samozřejmě pro tebe, celé úžasné radiočat. Všem posluchačům, až nějak bojujou, až to ubojujou, ani nevylezat, jenom dodržovat pitný režim a ovlažovat se. A ještě jednou Láďovi přeju, až už je jeho brzké uzdravení a až už si konečně může hrát ze 7. schodu Rizelskou. A všem posluchačům věrným kandím na pohodu.
0: Jasná věc, takže Láďíkovi taky za celé radiočat, nejen jemu, mu samozřejmě brzké uzdravení, ale všem Láďům jen to nejlepší. Tak, tady je muzika. Díky za zavolání.
1: Díky moc, ahoj.

0: Rock. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
0: Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na Rádia.

0: Sobotní poledne je tady, jestli máte před sebou, přátelé, oběd, tak vám přeju dobrou chuť a nabízíme tady Metal Church. A nebo Krematory. K tomu novinku týdne, Rádia Čas Rock, pokračování ve víkendu z Mástry a taky jsou tady na stole dva lístky na jednu skvělou akci. Tak hodně štěstí a pěkné odpoledne.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Vidím tu hlásky svý stát. Toto bylo Turbo, no a před námi novinka týdne, Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: O další novinku týdne se tentokrát postarají Europe, kteří se 28. září vytáhnou novým albem. Z něho mají venku další kousek, který doplnili i zajímavým videoklipem. V něm si zahrála celá řada slavných jmén a my se můžeme těšit, že si je naživo užijeme na mega koncertu našeho bráchy Rádia Čas, který se bude 21. listopadu konat v Ostravar aréně. Tak dejte vědět, jak se vám líbí.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: to byly Europe, co by novinka týdne, Rádia Čas Rock, které má pro někoho z vás nachystané vstupenky na festival Vesuv, který se bude u Boskovic konat příští víkend. Jestli máte zájem, 725-33-1155.
1: Čas Rock. Co to s tou dýní děláš, ty blázne? Teď je červenec a navíc si chceš natřít bílým make-upem. Proč jako?
2: Však se chystám na letošní mástry, ne? Tohle logo kapely Halloween natřu tak, že bude vypadat jako Marilyn Manson a ještě ji celou zapálím a bude in flames. Festival se blíží, tak chci být ready.
1: Každý se na festivaly chystá jinak, bando. My se o tomto víkendu naladíme na další ročník Masters of Rock. Masters of Rock. Do likérky ve Vizovicích si letos dají dostaveníčko jak legendy metalové scény, tak i zástupci tvrdých riffů. Víkend Masters of Rock. Nejsme jen rádi.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které vypustilo do světa line-up Holby, která v Opavě odstartuje 24. července. Všechno to tam vypukne úderem 15. hodiny, kdy se na pódiu objeví Vidhen. Po nich Malignant Tumor, Kurtizány z 25. Avenue, Citron, Cocod Minute a závěr bude patřit třem sestrám. Druhý den otevřou v 1 odpoledne to všechno Ballistic a pak už to půjde jako po másle. Forest Jump, Reflections of Karma, Jamaron, Ivan Mládek, Proteus, Aleš Brichta, Pretty Maids a to všechno za 1299 korun českých. Natolik vyjde celofestivalová stupenka, kterou si můžete pěkně z klidu domova koupit na našem webu, kde jsou i všechny potřebné informace o této naší velkolepé narozeninové oslavě, na kterou jste mimo jiné všichni srdečně zváni. No a co kdybychom si jednu z těch jmenovaných kapel dali? Souhlasíte? No, nic jiného vám stejně nezbývá. Dobré odpoledne.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Matters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
2: Matters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Časok.
1: Tak, je před námi další z účinkujících, kteří jsou na soupisce letošních mástrů. Ti ve Vizovicích odstartují 16. července a nabídnou 4 dny skvělé muziky, o kterou se taky mimo jiné bude starat i mistr Udo Dirkschneider. Ten tam se svými fanoušky oslaví 40 let od vydání kultovního alba Balls the Wall, takže to bude opravdu unikátní vystoupení, které začne hned na začátku konání této našlapané akce, a to těsně před 21. hodinou. No, my si ho teď na rádiu Čas Rok dáme minutku a půl před půl jednou a pak se už můžete ozvat. 725 33 1155, písnička na přání.

0: No, letos to bude opět ve Vizovicích skvělý mejdán, už se opravdu těším. No a co ty, Romane, ty taky jedeš do Vizovic? Zdravím tě.
1: Do Vizovic nejedu zatím, já jsem teď v Hlubojatech, kde slavíme 750 let obce a je to úplně super akce.
0: No podívejme se. No, takže co, jak je to tam fajn všechno, sluníčko, krása, nádhera, hit, pivo teče proudem.
1: Pivo poteče, začínáme ve 14 hodin a už se chystáme, že vyrazíme na hřiště, kde to všechno vlastně organizuje náš hostitel, co nás pozval, takže...

0: bych si přál pro něho a pro celou tu hasičskou partu, co to tady zorganizovala, zahrát krásnou písničku.
1: Vybral si Zakázané ovoce, Město andělů, takže pro ně.
0: Samozřejmě pro ně a pro moji krásnou Romanku, která se krásně vyšlechtila, je to úplně dokonalé.
1: Tak jo, tak se dobře bavte, když tak pošli potom nějaký report, jak to tam vypadalo, co se tam všechno dělo. Měj se, zdravíme tam všechny.
0: Tak zatím, mějte se krásně.
1: Nazdár, nazdár, no a ten pozdrav platí i o mě, ode mě, protože já se pro dnešek loučím. Poslouchejte dál Rádio Čas Rok, za malou chvíli se vás chopí vrána, tak se mějte krásně a v pondělí čau. Čas Rok.

0: 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas
1: Rock. Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
0: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Radio. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: No a k tomu mástry, ale nejenom to, mám pro vás hromadu lupanů taky na Vesuv Fest, takže je, co brát. Ale nejprve Milan Gelnár, jednoledové kafe a mikrofon ze studia, už vás zdraví vaše Vrána.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám, koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Linkin Park, One Step Closer, vy posloucháte Rádio Čas Rock, sobotní hodně žhavé odpoledne, 7 minut po 13. hodině. Na hvězdnou předpovědí je připraven i náš dvorní astrolog Milan Gilner. Ten zaskočil do klimatizovaného studia, poručil si jednoledové frapučínko a k tomu je předpověď. Vzhledem k tomu, že máme těsně před jahodovým úplňkem v Kozorohu, tak to stojí za to.
1: Sobota přinese do České republiky po bouřlivém pracovním týdnu určitou vlnu sklidnění, kdy horké hlavy začnou pomalu vychládat a lidé budou hledat spíše odpočinek, relaxaci a užívání si rodiny a rodinného zázemí. Důraz pak budeme klást na uspokojování svých smyslů, a to rozmanitými způsoby. Neděle se ponese ve stejném duchu, přičemž můžeme rekapitulovat, plánovat a tak podobně, což by mělo přinést větší stabilizaci poměrů a pomůže načerpat síly na nadcházející náročné dny. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gilner.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Pán Strautomberka a hory volají, jinými slovy, méně stresa, více lesa, posloucháte Rádio Čas Rok. A je to tak, v těch hvozdech je rozhodně méně, než tady dole u nás v Nížinách, kde je totální peklo. A co se týče počasí, tak to peklo bude trvat. Dneska je to ještě taková demoverze. Zítra bude mnohem hůř, pondělí taky ještě nic moc. Úterý tak na půl a tady na Moravě a ve Slezsku by se to mělo zlomit teprve ve středu. Takže varování rosniček před vysokými teplotami, aspoň tady v Moravskoslezském kraji, bude trvat až do úterní půlnoci. Středa už nám to snad zlomí do deště, trošku do přeháněk a do normálních letních teplot. Takže co s tím? No tak dopinky už jsme dělali, to už jsem vám radila ve čtvrtek večer, ať je vystrčíte pesen chleba jenom z okra a během 10 minut vám zase začnou zpátky normálně skákat hotové topinky. Tak co s tím dál? Vaše tipy, jak se ochladit, klidně na 725-33-1155. Doufám, že jako pořádná sprška poslouží taky pravá roková muzika. Mám tady Stevie Nicks, taky The Answer, taky Darkness, taky Johna Bon Joviho, nebo Traktory. A rozhodně doufám, že přihodíte i vy něco vašeho. Teploměr v Ostravě, tady konkrétně momentálně ukazuje 37 stupňů Celsia, prosím ve stínu. Když to přepočítáte na Fahrenheit, tak je to krásných 92 stupňů Fahrenheita. Ještě, že to máme v těch celzích, říkám si. No, pojďme dál. A teď to nejdůležitější. Weekend Masters of Rock. To je jasné. Ale, abyste o víkendu nepřišli o to, že jako vám z toho něco kápne, protože přes týden jel Skřetův poklad, jede celé prázdninové letní roková jízda, tak proč si nezasoutěžit i první prázdninový víkend? Takže celou sobotu a neděli vám budeme rozdávat a taky to tak děláme a rozdáváme lístky na Vesu Fest. To znamená nejenom představení kapel na Mástrech, ale také vstupenky na další festiák. Co chcete víc?
1: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
2: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minit, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
3: Rádio Čas Rock. I

Visions of Atlantis. Řekli byste si, podle toho, odkud pocházejí, že tam je místo tak maximálně prostě šlágrbům třeba a tyhle ty festiáky a tyhle ty kapely, ale opak je pravdou. Takže malé městečko Bruck an der Mur ve spolkové zemi, rakouské spolkové zemi Štýrsko, tam se tahle ta smečka na přelomu milénia dala dokupy. Celý svět řešil, jestli Y2K jako nezničí naše počítače, když se to přepne z 99 na 00, nic se nestalo, no a oni se dali dohromady. Je teda pravda, že sestavou, kdybyste spočítali všechny ty členy, kteří se vystřídali ve Visions of Atlantis, tak se dostanete na číslo minimálně malého symfonického orchestru. Ale proč ne? Je třeba to zkoušet, že jo? Ne zakotvit do té první a potom se hádat a eventuálně se rozejít. Možná i to je recept na to, že jim to vydrželo už déle než 25 let. Ta sestava, která přijede do Vizovic, ta se ustálila někde v roce 2018-2019 na přelomu těchto dvou let. No a evidentně jim to šlape. A jak jim to zatraceně dobře šlape, to už budete moci zjistit na letošních Mástrech. Tak věřím, že spousta z vás tam bude. A tohle je smečka, kterou já mám hrozně ráda. Tak dejte vědět, jak se líbily vám.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Každý den.

letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na rádiu.

0: víte co, neexistuje klimatická změna, že? No. Tohle řešit nebudeme, ale mohli bychom řešit jeden problém, protože se ozval taky Zdenda Stachová. Budu citovat, ahoj Hani, taky se ti tak potí prsa jako mě. Zdenále, ne. Prostě sundej pod prdu a bude to v pohodě. Vyvětráš. Zkusil jsi to někdy? Zkus to. To je skutečně osvěžující. Ještě když máš zapnutou klimu ve studiu, je to bomba. Tak před námi Hailstorm. Na čím vás rozprchujeme hudebně, to si řekněte sami. 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Tohle by byla svatokrádež vlez do toho konce. Hellstorm tady na rádiu Čas rok, nicméně teď do sobotního odpoledne už taky Busus Maximus.
1: Ano, starici Max, všem přeje hezké odpoledne.
0: Jak stál na křižovatce před chvilkou?
1: No to ve vrchách, samozřejmě tam spravují cestu. Jedu ke klukovi, dělám mu taxikada, jede na oslavu, praví, dědo přijeď pro nás. Říkám, jasné, děda se projede, natankoval jsem a v jí obroku.
0: No a jak stál, že? Jen si to řekni, jak jsi stál, já nemůžu.
1: No jo, tak stál jsem jak ten těch gaťach, rozumíš tému, no ale každý stojí jak umí, jo.
0: No přesně, to jsem ti taky říkala. Tak, Powerwolf, komu, proč, povídej.
1: Ty, tak zahrajem to všem, kdo jsou taky tak na cestách, třeba jde opatrně, bude horko jak cip, rokové rodině, moták a spolu vyroba šišatých kol, no a všem dobrým lidičkám.
0: To jste vzali kde? Já už jsem Danovi ze Vsetína samozřejmě prozradila, že mu to familiárně říkáme inženýr Králík. Ale moták a spol a výroba šišatých kol, to jste vzali kde?
1: To jsem vymyslel já. Co
0: no kdo jiný, jako to je mi jasné, ale kdy? Na Kamenitém to bylo hodně inspirativní, pravda?
1: No tak tam to bylo hodně inspirativní, ty bože, tam jsme se zlískali dobře, no pěkně, a i před autem jsem spal, paráda.
0: Max se po páteční večeru bulal normálně tak, jak to šísaté kolo do toho auta. Já ho viděla, on se kulal vedle mě. Nebudeme rozebírat, prosím tě, ty už povol, není také dobré to mít pořád na stůj a dneska si užij sobotní odpoledne.
1: Ne, budu si užívat, jasné, pomaličku, teď se stavím na zmrzlínu, bude to dobré. Opatrujte se s věci, bando.
0: Děj se, čau.

právě se nám to krásně potká, protože nám dohrál Rob Zombie na rádiu Čas Rock, což je velice nadaný žák toho, kterého si pustíme v další hodince, Elise Coopera. Mimo jiné teda. Mám pro vás taky

mrkneme na dnešní oslavence, takže jestli nějakého kolem sebe máte, dejte vědět, ať to splácneme i s muzikou a popřejeme velmi originálně. No a možná někomu z vás hodíme dva lupeny na Vesuvfest a samozřejmě si připomeneme dalšího vystupujícího letošních mástrů.

Přízrak svědomí, Witchhammer na rádiu, čas rok do sobotního hodně horkého odpoledne. Mrkneme také do kalendáře, aby se věděli, kdo co slaví. A co se slaví 27. června? Vladislav a Ladislava v našich kalendářích, takže holky, kluci, rokoví, všechno nejlepší k vašim jmeninám. Co se týče pranostik, tak údajně jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest po 7 neděl, no ty kokos, nevím jak vy, ale to nedám. Pojďme radši do muziky, co se odehrálo 27.6. Tak třeba Aerosmith v roce 1994 udělali jako první kapela na světě, nechci říct úplně vstřícný krok, no zkrátka jako první kapela na světě umožnili v roce 1994 Aerosmith fanouškům stáhnout jejich muziku v plné kvalitě na internetu a navíc zadarmo. A to je jako kdyby se otevřely brány do pekla. A co dál? No dál si zajděte na webchasrock.cz, tam najdete zbytek a vám, co slavíte, všechno nejvíc nejlepší. Come here, baby.

0: Co to s tou dýní děláš, ty blázne? Vždyť je červenec a navíc si chceš natřít bílým make-upem. Proč jako?
1: Však se chystám na letošní mástry, ne? Tohle logo kapely Halloween natřu tak, že bude vypadat jako Marilyn Manson a ještě ji celou zapálím a bude in flames. Festival se blíží, tak chci být ready.
2: Každý se na festivaly chystá jinak, bando. My se o tomto víkendu naladíme na další ročník Masters of Rock. Masters of Rock. Do likérky ve Vizovicích si letos dají dostaveníčko jak legendy metalové scény, tak i zástupci tvrdých riffů. Víkend Masters of Rock. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: jejich Resistance. Vy posloucháte rádio Čas Rock. V kalendáři 27. červen. Dneska si můžete oslavit třeba Světový den rybářství. Dneska slaví taky ananas, ale nejenom on. Taky třeba zmrzlinový dort. Ale to je dobrý nápad na dnešek. Mezi oslavenci dneska najdete třeba i cibuli, nebo hru bingo a spoustu dalších, také písečné duny. A náš střevní mikrobiom. Vyberte si, co chcete, slavte si po svém, jak jinak, a my si k tomu budeme hrát. Takže na osvěžení taková malá hudební sprcha. Hinder, budou taky Parplay, bude taky Ronnie James Dio, no a pak další smečka, která vás letos potěší na Mástrech.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

jmenuje i hlavní stage na Mástrech, tak my se podíváme na další vystupující kapelu právě teď sobotu odpoledne, která vás čeká v areálu Likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích. A už se nám to kvapem blíží. A ta smečka se jmenuje Orden Ogan. Dali se dohromady někde v polovině 90. let, kdy Evropu válcoval Eurodance, tak tihle si řekli ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko, že to budou dělat trošku jinak, že power metal je ten směr. Taky se točili v té sestavě jako Svatína Orloj, ale bylo to ku prospěchu věci. Kdo jste je neprošvihli na Ostravě v Plamenech v roce 2019, tak jste byli mile překvapeni, co předvedli i v tom vedru tehdy pod vysokou pecí, že to stálo za to. Tím líp, když si je dáte na letošních Mástrech, protože tihle nám uzavřou druhý festivalový den. Tady je další vystupujících na letošních Mástrech. Orden Ogan. Pověstná německá dokonalost právě teď v

0: Další kousek, který určitě zazní na letošních Mástrech ve Vizovicích, no ale teď na rádiu Čas Rok, také muzika podle vás a Lucka by měla jedno přání, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tož povídej. Chtěla
1: bych popřát takhle do éteru mému manželovi, který právě zrovna pracuje, nemůže být s námi, tak bychom mu chtěli popřát všecko nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví a poděkovat mu za vše, co pro nás dělá, je prostě skvělej.
0: Jak se jmenuje manžel?
1: Poslouchá, jmenuje se Robert, ale přes dívku má Bob.
0: Jak jinak?
1: Tak jak jinak?
0: Bobe! Za celou smečku rády a Čas Rok, tak je všechno nejvíc nejlepší. A tady už je muzika. Luci, parádní sobotní, i když horké odpoledne přeju. Měj se.
1: Je horké. Děkuji moc. Hezký den. Ahoj.

0: jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Řekneme to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas. Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlastrast Chlebovice, Frýdek Místek.
2: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.

opustili mistrovství světa? Nejenom ve Spojených státech, ale prostě za oceánem. Tomu se pověnujeme, ale ne v další hodince. V další hodince to tady na rádiu Čas rok bude o Amarante. Taky Paradise Lost.

0: ještě do zítřejší půlnoci máte prostor pro Europe hlasovat na našem facebookovém profilu a Marcelka Fabiánová přispěchá i s čerstvým okénkem Moravskoslezského kraje. No a pro někoho z vás budu mít já lupeny na Vesu Fest 2026. A na mástry taky nezapomeneme. No, je toho dost.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: Metla přijde vždycky vhodně, neříkejte, že ne. Stejně tak jako 11 minut po 15. hodině, kdy teplota stále stoupá. Takže vy, co patříte mezi teplomily, my tady máme takový jako pakt uzavřený s kolegou Bednářem z Velkého bráchy z Rádia Čas, protože my jsme spíš takové jako podzimně zimní typy. Tak jsme uzavřeli pakt, že naši kolegové, kteří jsou teplomilové, si jenom jednou slovíčkem postěžují, že je vedro a v tu chvíli bez varování mají záhlavec. Zatím to všichni akceptují, uvidíme, jak se to bude vyvíjet v následujících dnech. Vývoj následujících minut vám řeknu zcela přesně. Novinka tohoto týdne. Vybíral Hans, vybíral zatraceně dobře. Zbytek je na vás. Čas máte do zítřejší půlnoci.
1: Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
2: O další novinku týdne se tentokrát postarají Europe, kteří se 28. září vytáhnou novým albem. Z něho mají venku další kousek, který doplnili i zajímavým videoklipem. V něm si hrála celá řada slavných jmen a my se můžeme těšit, že si je naživo užijeme na mega koncertu našeho bráchy Rádia Čas, který se bude 21. listopadu konat v Ostravar aréně. Tak dejte vědět, jak se vám líbí.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, horké sobotní odpoledne s datem 27. června 2026, ale teď čerstvá informace, docela osvěžující, a Marcelka Fabiánová.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj se výrazně podílí na ochraně životního prostředí. S tím také souvisí stavba nové čističky odpadních vod za 75 milionů korun v Razové na Bruntálsku. A jak nám řekl hejtman kraje Josef Bělica, tento krok také výrazně zlepší čistotu vody v přehradě Slezská Harta, která je spolu s Kružberkem klíčovým zdrojem pitné vody pro velkou část regionu.
3: Jsem moc rád, že se podařilo dotáhnout čistírnu odpadních vod v Razové, kterou kraj významně podpořil už od projekčních fází. Jedná se o velmi důležitý projekt, protože splaškové vody by odtékaly do Slezské Harty, která je zdrojem pitné vody. Takže jsem moc rád, že tam bude kvalitní a moderní čistička vod a samozřejmě udržíme tuto lokalitu v velmi dobré kondici.
2: Nová kanalizace zatím funguje ve třetině obce, ale radnice už plánuje její rozšíření i do zbytku vesnice.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A v Moravskoslezském regionu opět začaly jezdit populární báňské výletní vlaky. Tyto retrospoje propojují industriální památky v bývalém ostravsko-karvinském revíru a ostravskou zoologickou zahradu. Vlaky startují ze stanic Ostrava, Střed a Havířov a netradičně vás vezou i po běžně nepřístupných kolejích kolem bývalých dolů. Celou jízdu navíc doprovází zajímavé vyprávění průvodce o historii těžby uhlí v tomto kraji. Více nám prozradil náměstek hejtmana Radek Podstavka.
4: Jedou přes důl Michal, důl Žofie, vodní jáma, tam je taky zastávka. Jede se na Barboru, dostanete se až do Horní Suché a zpátky po tradiční trati už z Horní Suché po SŽDC nebo správě železnice dostanete do Ostravy. A samozřejmě další vlaky pojedou z Polského Těšína až do Zoo, kde vystoupíte a odpoledne zpátky zase ten vlak jede do Polského Těšína.
2: Během léta takto vyjede celkem 90 retrospojů, které budou jezdit každou sobotu a neděli až do 20. září. Pokud vás tento letní tip pro celou rodinu zaujal, podrobné jízdní řády pak najdete na webu Slezského železničního spolku. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
5: Holba Rock na grilu 2026.
6: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
5: Vstupenky na www.časrock.cz.
6: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
7: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
5: Vaše sběrna.cz.
7: Vaše sběrna.cz.
8: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock.
5: Čas Rock.
9: Matters of Rock.
10: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
11: Hvězdného Marilyna Mansona,
10: slavné Arch Enemy,
11: In Flames,
10: Slaughter to Prevail,
11: The Rasmus.
10: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
9: Matters of Rock.
10: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Rokeři, připravte se!
12: Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
2: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas rok.

0: Čas rok.
1: Je to tak, už se to blíží, letošní Mástry opět nabité jako vždycky, co byste také čekali, a hlavně festiák, který se koná v nejvoněvějším metalovém areálu v Česku, to znamená v areálu Rudolfa Jelínka ve Vizovicích. Letošní Mástry mimochodem poctí svou návštěvou taky smečka Primal Fear. A protože náhody neexistují ani v muzice, tak je dobře, že se Ralph Shepers rozkmotřil s Gamarej a Matt Schinner zase pro změnu se Sinner. Proč? Protože se dali dokupy a v polovině 90. let dali dohromady smečku, která dodnes nese název Primal Fear. Opět pověstná německá dokonalost, opět členové, kteří se střídali, někteří se vraceli a u některých to prostě neklaplo. Ale to je život, nejenom v partnerství, taky v práci, ale taky v muzice. Sobotní večer ozdobí právě smečka Primal Fear na letošních Mástrech a my si je teď dáme. Těšíte se? My hrozně.

Primal Fear, kteří taky počtí svou návštěvou letošní Mástry ve Vizovicích, ale teď do horkého sobotního odpoledne mám pro vás nabídku, která se hned tak nevyskytne a hlavně se neodmítá na rádiu Čas Rock. Pro někoho z vás úplně zadarmo lupeny na Vesuv Fest 2026. Takže kdo chcete, 725 33 11 55.

0: Nikoliv Moulin Rouge, ale směr Boškovice se vydá Kamil. Čau.
1: Ahoj.
0: Tak prosím
1: Všechny.
0: Tě. On vylezl z bazénu, zapnul si rádio Čas Rock, zavolal a má lupeny.
1: Je to krásné.
0: Že? A přesně takhle jednoduché to je. Tak poslouchej, jo. Škvor, Lucie, Panoptiko, Marpo, Valdegang, Kamil Střihovka, Albert Kronek, Koblížci, Legendy se vrací, Forrest Jump, Gate Thrasher a spousta dalších. Těšíš se?
1: No určitě to bude paráda.
0: Tak si prosím tě ohlídej elektronickou poštu, protože lupeny už jsou na cestě k tobě.
1: Jo, díky moc.
0: Měj se, čau, krásný víkend.
1: Čau, ahoj. Taky díky.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
5: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
4: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
5: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
3: Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu Čas Rock.
6: Rádio Čas Rock.
3: Pravé rokové rádio.

síla starých ví na škvor, to je tečka za další hodinkou sobotního odpoledne tady na rádiu Čas Rock. No a pokračujeme dál Dynasty. Do Beskyt společně s Dogou.

0: věřte tomu.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas rok. Čas rok.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj rockeři, tady Majo Adámek z HC Oceláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Tohle byly dynasty, kteří vám také zpříjemnili sobotní odpoledne na rádiu Čas Rock. A to je jedna informace, protože říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš. O stounech to dávno neplatí. Těhle borci, kteří to v muzice táhnou skoro už 65 let, možná i déle, tak trošku přepracovali svoje úžasné logo, které bylo pro ně tak signifikantní, ale přizpůsobili to nové době. Ale pozor, zapadli i do vod, které nikdy neprobádali. Venku je totiž jejich úplně první podcast. Jmenuje se zcela tak, jako, že to sedlo jako poklička na hrnec. Rolling Stones Speaking in Tongues. No proto to logo, trošku přepracované a předělané a upraveno pro potřeby moderní doby. Ale ten pokec rozhodně stojí za to. Pochopitelně je v angličtině, protože je originál, ale s tím si poradíte. Hlavně slyšet Keitha Richardse, jak vzpomíná na mládí, v jeho věku, kdy nikdo nevíme, kolik mu vlastně doopravdy je, protože vypadá už asi 40 let úplně stejně, tak se tam sešli všichni tři, jak Mick Jagger, tak Ronnie Wood, tak také Keith. No a řeč se točila nejen kolem muziky, ale hlavně kolem zážitků a těch mají pánové na rozdávání po několik generací. Takže si zalovte, na všech podcastových platformách je k mání zcela zdarma, třeba stejně jako náš Rockcast. No a teď už Stouni, Olympic a taky Doga.

0: Co to s tou dýní děláš, ty blázne? Že tě červenec a navíc si chceš natřít bílým make-upem. Proč jako?
1: Však se chystám na letošní mástry, ne? Tohle logo kapely Halloween natřu tak, že bude vypadat jako Marilyn Manson a ještě ji celou zapálím a bude In Flames. Festival se blíží, tak chci být ready.
2: Každý se na festivaly chystá jinak, bando. My se o tomto víkendu naladíme na další ročník Masters of Rock. Masters of Rock. Do Likérky ve Vizovicích si letos dají dostaveníčko jak legendy metalové scény, tak i zástupci tvrdých riffů. Víkend Masters of Rock. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: čas rok.
1: Z těšínských Beskyd se právě teď přesuneme. No jasně.
0: Na rádiu to čas rok.
1: To je tak, když si někdo zapomene jeden šudlík zmáčknout, ten správný. No, myslíte, že se někdy utne, takže teď se to podařilo teď Hance, takže z těšínských Beskyd jdeme do Vyzovic a na další ročník mástrů. Úžasný víkend a zlatá tečka, jeho ujetost Marilyn Manson. Můžete se těšit, protože tohle bude stát rozhodně za to. Nová deska pana Mansona 14. srpna 2026 a tohle je vlajková loď celého alba a taky první vlaštovka. Jenom připomenu, že celý příští týden tady na rádiu Čas rok vám to budu servírovat jako novinku týdne, takže budete mít celý týden na to, abyste si to naposlouchali a taky se k tomu vyjádřili. Za mě není o čem. 10 z 10. Takže headliner a zlatý hřeb celých letošních mástrů Marilyn Manson.

0: Čas rok. Telefon. Výzva. A box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Prout. Obrať Prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.

0: severu. Přímo finský větřík, tohle byl Erasmus do sobotního odpoledne. Na rádiu Čas rok, ale taky domácí kousek, připravena nová růže. A co vy? Dali byste si něco? Můžu sloužit muzikou, pouze, abychom se to ujasnili. Ale moc ráda. Tak 725-33-1155.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
2: Řekneme to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
3: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlas Trast Chlebovice, Frýdek Místek.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Jurečka za naším sobotním odpoledním drivem tady na rádiu Čas Rok. Je tady první prázdninový víkend. Doufám, rodičové, že jste to vysvědčení včera moc nehrotili, protože ta čísla vůbec nevypovídají nic o budoucnosti vašich dětí, takže doufám, že to berete s klidem a v pohodě. Ať už to dopadlo jakkoliv, prázdniny odstartovaly, tak se to užívejte společně s vašimi ratolestvy. Připravené kůžovkého Rock Music, no a my se slyšíme zase v týdnu. Tak čau.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok. Čas Rok.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Vážené rockerky, rockeři a rockerčata, vítejte u dalšího dílu pořadu Rockmusic.cz, ve kterým se můžete těšit na nový singly od Vildy Čoka. Dál vám tu představím skupinu s bizárním názvem, a to Satanová malá raketka, a mým prvním dnešním milým hostem je Dalibor Růžička, hlavní pořadatel festivalu Grand Life Rock Festival. Dalibore, ahoj, vítej v pořadu Rockmusic.cz.
1: Petře, ahoj, moc si cením, že tady můžeme také společně dneska sedět.
0: Já jsem rád, že jsi přijel, protože teď naše posluchače pozveme na váš grandiózní festival. Tak první otázka je jasná. Kdy a kam přesně máme přijet, když si budeme chtít užít koncertní superdávku s českýma rockerama?
1: Takže prosím tě, je to 10. července v pátek do Čáslavy, do krásného areálu Zemědělského muzea, který je opravdu ohromný a je hrozně i za mě krásný.
0: Kolik budeme stavět pódií?
1: Pódií budeme stavět přesně 2, ale samozřejmě jsou tam i další doplňkový partnerský zóny, aby ten festival měl nějaký ráz.
0: Jo, štábní kulturu, jak se říká.
1: Jo, štábní kultura je pro nás velice důležitá a po všech směrech.
0: Protože tady zahrajou jako jedna z hlavních kapel Škvoři, tak si od nich dáme celebrity.
1: Můžeme.
0: Jdeme poslouchat.
1: Nejradši.

0: teď k samotnému programu. Jak to bude celý v pátek 10. července probíhat? To by nás zajímalo.
1: Takže startujeme, nebo respektive otevíráme areál už ve 14 hodin, aby si vlastně všichni stihli zaparkovat vozidlo, stihli si dát to svoje první příchodové pivo.
0: No jasně.
1: A ve 3 hodiny už vlastně na hlavní stage startuje kapela Černá a pak se následně bude střídat stage A mezi stage B.
0: Jasně, takže budeme stíhat všechny koncerty celý.
1: Budeme stíhat všechny koncerty celý, ale je důležitý zmínit, že mezi jednotlivýma vystoupeníma je maximálně třeba 5 minut technická přestávka.
0: No jasně. Kdo tu zahraje dál po Černý? Protože to jede až do hluboko do noci, tenhle ten festival.
1: Tak, pokud se budeme bavit o stage A, tam po Černý zahraje kapela Alkohol, Krucipisk, Harley a na závěr samozřejmě, jak se sluší a patří, kapela Škvor. Na té druhé stage startuje kapela Walking Down, po ní Marie Rezlerová s kapelou.
0: Tam si zahraješ?
1: Tam si
0: zahraješ teďko?
1: Přesně ano. Tak. Potom kapela Highland a dalo by se říct, že domácí kapela Civilní obrana má hlavní hrací čas na stage B.
0: Jak jsi taky jmenoval, tak tady zahraje Civilní obrana, která jde teď hodně do popularity mezi lidmi, protože to je takový jako pop-punk spojený s rock'n'rollem, když to tak řeknu, takže příjemná záležitost. Dáme si od nich Já si tě vypiplám, což je jejich jedna z největších hitovek, který dali v poslední době dohromady.
1: Určitě, co? Můžeme.
0: Tak jdeme poslouchat Civilní obranu a festival Grand Life Rock Festival.

0: Co všechno krásného, Dalibore, kromě skvělých rokových koncertů nás ještě 10. července v Čáslavi v areálu Zemědělského muzea čeká?
1: Mimo hudbu samozřejmě patří k hudbě a k festivalu jídlo a pití. Troufnu si říct, že v tomhletom oboru jsme zběhlí, z toho vlastně vzniklo vůbec to z gastronomie, že nějakou takovouhle věc jsme se vlastně rozhodli uspořádat, že tam bude opravdu bohatá gastrozóna. Budou tam nejenom párky v rohliku a klobása, ale určitě bych hrozně rád třeba pozval na asijskou kuchyni, která tam vlastně bude, a bude to vlastně kuchyně, která bude dělaná tradičním způsobem a opravdu to jídlo bude připravovat, nebudu zmiňovat jméno, ale profesionál, který můžeme vidět
0: I v televizích.
1: Jo, i v televizích.
0: Tak to klidně můžeš říct to jméno. Třeba to bude důvod k tomu, aby nějaká faninka
1: přišla. My jsme se dohodli s kolegou Milanem, že to říkat nebudeme, aby nám on nemocno nebo nepřijel, ale jsme mohli ho nahradit.
0: Jo, tak to necháme v utajení.
1: Necháme to v utajení, ale ta gastrozóna opravdu od piva, od alkoholu, prémiový kávy a opravdu celkový tý jakoby fast food zóny, protože je to prostě fast food, i když tam budou zahrnuty normální jídla, tak si myslím, že tohle to budeme mít pokrytý jako krásně.
0: A jak je to s pivem? Bude víc druhů?
1: Samozřejmě bude více druhů piva, aby si mohli všichni vybrat podle voltáže.
0: Někde jsem taky slyšel, že když je tenhle ten festival pořádaný v zemědělském prostoru, tak že tady poteče žito zdarma. Jak to je?
1: Tak jako, samozřejmě bylo by to krásný, ale nejsme v pohádce a my to musíme nějakým způsobem odfinancovat celou tu srandu.
0: Tak to byl takový joke jenom.
1: Takže bohužel, jako doufáme, že poteče proudem, zásoba je dostatečná.
0: Ale za vlastní.
1: Ale bohužel za vlastní pro některé, ano.
0: Jak je to s možností přespání, jak to máte zmáknutý?
1: Máme tam stanové městečko, které je samozřejmě absolutně zdarma. Nechtěli jsme vlastně ten náklad pro ty lidi nějakým způsobem dál navyšovat. Nás to v podstatě nic, když to řeknu hloupě, nestojí a neviděli jsme důvod, proč bychom to vlastně měli o tu stupenku ještě jakoby navyšovat, protože my to děláme hlavně proto, že nás to baví.
0: No, je mi to jasné, že to je hodně srdeční záležitost. Jak dlouho dopředu se musí objednávat kapely, aby to takhle klaplo a byl ten line-up takhle skvěle postavený na celý ten den?
1: Já bych na začátek zmínil to, že aby se vůbec v tom zemědělském muzeu mohlo něco konat, tak se vlastně musel žádat přímo na ministerstvo zemědělství, protože to je samozřejmě aktivní muzeum, kde je ohromná výstava zemědělské techniky a nejenom zemědělský, ale to vlastně i jako z části technický muzeum.
0: A přitlačil minister malinko, aspoň jako finančně, protože ty náklady jsou veliký. Jako.
1: Dal nám exkluzivitu za rozumnou cenu.
0: No tak to je krásno.
1: A máme to vlastně až do roku 2030, ale celý
0: jako
1: to...
0: Jako prostor zabukovaný.
1: Prostor zabukovaný, jo. Ale toto vyjednávání opravdu trvalo 5 let. Takže už před 5 lety vlastně jsme chtěli vlastně ještě díky nedokončené lávce, která tam je pro pěší, protože to je vlastně na silnici 1/38, která je velice vytížená, tak to byla další podmínka pro to, aby tam ty lidi se bezpečně mohli dostat a nemuseli přebíhat hlavní silnici. Jinak ten booking těch kapel je víc jak dva roky už.
0: Dopředu musíte
1: upečenej.
0: Řešit. Takže můžeme se těšit na další Grand Life Rock Festivaly v nejbližších dalších 5 letech?
1: Můžeme.
0: Rozumím tomu takhle dobře?
1: Přesně tak a vlastně line-up na rok 2027 už máme vlastně poskládaný.
0: Jak je to s lístkama, Dalibore?
1: Takže vstupenky se dají primárně koupit na serveru qwerticket.cz, je to vlastně náš hlavní předprodej. Dobrý je i teďka, já to se budu opakovat, zmínit to, že vlastně ten areál je opravdu hodně multifunkční a pojme až 8 tisíc lidí. A to se bavíme jenom o tom prostoru před hlavní stage. To znamená, my si zahrajeme na to, jak to dělají dneska ty kapely, aby mohli napsat, že mají vyprodáno. My s tou stage můžeme hýbat dopředu, dozadu, takže podle předprodejů vlastně budeme i do jistý míry určovat to,
0: reagovat.
1: Jak to bude reagovat na to, jak to bude vypadat na tom festivalu.
0: My jsme taky spolu domluveni, že na Facebook adrese Fine Rock budeme soutěžit o lísky, že jo?
1: Tak máme jich dost ještě do těch 8 000, takže tak. Můžeme.
0: Ano, jasně, ano. Pojďme rekapitulovat. Kdy, kde a s kým?
1: Samozřejmě s náma, s hodnýma klukama z Čáslavy.
0: Ano.
1: 10. července v Zemědělském muzeu od 15 hodin vlastně startuje hlavní program.
0: Grand Life Rock Festivalu.
1: Přesně tak.
0: Pojďme ještě našim posluchačům říct, na jaký internetový stránce najdeme festival.
1: Tak, festival najdeme na stránce www.grandlife.cz a tam vlastně jsou informace o všech účinkujících.
0: Přeju krásné počasí. Ne teda jako 35 a 40 stupňů, to ne. Jako...
1: My říkáme, že 25 polojasno je dvojnásobek lidí na tom festivalu.
0: Úžasné, ano. Tak kdyby to dopadlo, tak takhle držím palce a ať přijde hodně lidí, ať festival má nějaký prostředky na další rok, to je důležitý.
1: To je nejdůležitější, aby jsme nemuseli prodávat nemovitosti.
0: Tak držím palce. První ročník.
1: Děkujeme.
0: 10.7. Čáslav festival Grand Life Rock. No a protože tady na tom festivalu zahraje taky Černá, která to vlastně ve 3 hodiny celý otevírá, tak si od nich dáme pecku s názvem Zastavil se čas. No a vy přijďte na Grand Life Rock Festival.

0: se Svihany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svihany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvihany.cz.
1: Mým dalším dnešním milým hostem je Vilda Čok, zpěvák a skladatel písní skupiny Bypass a samozřejmě i hráč na Bručku, jedný z nejzásadnějších českých rockových skupin, kterou je bezesporu pražský výběr. Vildo, ahoj.
2: Ahoj Petře, čau.
1: Máš natočen dva nový singly, viď? Tak ahoj. Je tady ta událost před zvěstí novýho řadového alba, nebo co?
2: No, prosím tě, zatím ne. Abych byl upřímný, zatím ne, je to spíš takový, jako, že jsem tím řešil jako hudební přetlak, protože přece jenom od ty aktuální desky nebo albumu Čtyři kruhy uplynulo asi, no, člověče, asi pět let, nebo tak čtyři, jo.
1: Myslím,
2: no,
1: že čtyři.
2: Nebo pět, jo. No a přece jenom, jako, já jsem takový kreativec a furt někde něco píšu, zaznamenávám si melodie a texty a tak dále. A viděl jsem, nebo jsem si decentně, že už mám asi 10 různých námětů textových a skoro hotový songy, no tak dva jsem použil, aby se něco dělo, aby vlastně jako vlastně fanoušci a posluchači věděli, že jsem neustrnul a že prostě vlastně pokračuju dál v té tvorbě, jo. Takže vlastně ty dvě věci samozřejmě můžou být před zvěstí alba, ale já jako nepospíchám, no.
1: Dáme si teď od tebe a skupiny Bypass jeden z největších hitů, aby jsme si připomenuli vlastně tu minulost malinko, a ta pecka se jmenuje Hudba je nejvíc. Jdeme na to, Vildo.
2: Děkuji pěkně.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Konstatuje název pecky, která nám tu právě dozněla. Tedy hudba je nejvíc tvojí jasnou životní prioritu.
4: Ano, samozřejmě, podle mýho názoru hudba jako umění je nejvíc jako sdělná, je prostě, je to masový umění, že jo, když vlastně v podstatě to srovnáš například třeba s malířem, který udá nějakou výstavu, nebo prostě vernisáž, že jo, no tak to uvidí pár stovek lidí, ale přece jenom hudba, to vidějí tisíce, miliony lidí prostě po celém světě a nejenom samozřejmě živějí přes různý sociální sítě a tak dále, takže jako to měřítko ty popularity hudby je nesrovnatelně prostě obrovský a myslím si, že to je prostě umění, který je jakoby sledovaný nejvíc, takže jednak v tomhle smyslu je hudba nejvíc, ale i v tom smyslu pro mě, jako jak já vnímám hudbu, tak pro mě je to umění, který je prostě na nejvyšší příčce, čili na jedničce.
3: Takže na pódiu je tě nejlíp, i když je třeba 35 stupňů.
4: No, to samozřejmě, jako na pódiu je mi strašně dobře, to všechno spadne, ale jenom do určitý míry, kdy ještě můžeš dýchat, to je jako, teď je samozřejmě to léto, teď je to léto velmi náročný, takže řeším to různýma větrákama, nebo se polejvám prostě vodou, nebo dokonce i si namáčím dopředu jako triko, beru se na sebe, takže jako i tyhle ty věci dost pomůžou jako schladit tělo v těchto těch šilných vedrech. No.
3: Za chvilku si tu pustíme jeden z tvých nových singlů s názvem Potom na teď. Tak co tě hlavně inspirovalo k napsání not a textu tady tomu potenciálnímu rockovému hitovi?
4: No, já jsem totiž ten námět na text nosil v hlavě fakt už dlouhou dobu, jo. Protože já jsem si všiml, že lidi dost často, nebo takhle lidi, s kterýma se já setkávám, a dokonce i já sám odkládám věci, protože jak se v tomto moderním světě na tebe valejí ty různý úkoly a nepřestávají a je jich strašně moc, tak vlastně řešíš třeba věci, které jsou méně důležitý, na ty nejvíc důležitý, který odsouváš neustále jako do pozadí a říkáš si, já to nikdy udělám. Jako pořád odsouváš a tak mi napadl ten takový zvláštní název Potom na teď. Že jako z toho potom je potřeba udělat teď a udělat ty věci, ty důležitý, udělat hned.
3: No jasně, jo. Souhlas, ano. Všimnul jsem si, že u nových nahrávek bypassu nejsou žádný dohrávky, dotáčky, žádný kytary navíc. To byl záměr, aby to znělo jako na pódiu?
4: Ano, to byl záměr. Já teda samozřejmě asi fanoušci a ty samozřejmě taky víš, že nepoužíváme žádný samohrajky ani live, ani ve studiích, nic takového. Je to všechno prostě točený jako natvrdo a maximálně to, co je dotáčený, jsou kytarový sola, jo. Takže žádná chemie, nic takového. Takže já se snažím vlastně přesně o tom mluvíš, vlastně natočit ty věci tak, aby je jako posluchači, fanoušci potom live slyšeli identicky, aby to bylo vlastně jako by pokud možno co nejvíc podobný té nahrávce jako studiový, jo?
3: Zahrajem slíbenou novinku s názvem Potom na teď. Dámy a pánové, je tu s námi novej Willem Čok a Bypass. Tak poslouchejte.

0: Nejvíc je plavání, to už dělám mnoho let. Mm-hmm. A ta terapie vodou, to je, Petře, úžasný, to je prostě, já to všem doporučuju, protože pokud má někdo třeba odpor k silovým tréninkům, jako já, tak jako to plavání je úžasný a konec konců vlastně je to cítit na pódiu, že dám si ráno bazének, přijedou pro mě kluci, naložím, já už moc neřídím, jo, odjedu a cítím, že to tělo, že ty svaly, že jsou prostě jako ještě pořád pružný, že ještě furt můžeš dělat nějaký solidní vpumprnágl na pódiu.
1: No, jasná věc. Druhej tvůj nový single se jmenuje Dávám ti naději. Tak máš k němu nějaký perfektní, ale za to libovej komentář?
0: Samozřejmě já můžu komentovat pouze asi text, protože hudba ta se špatně komentuje, vlastně i tahle věc je poměrně tvrdá, kytarová, že on jasný, ale já vlastně taky čerpám jako z těch zkušeností, jako který čím dál tím víc vidím na těch sociálních sítích, jak jsou lidi, jak bloudějí zoufale mezi těma sítěma, jak vlastně pořádně nevidí, že snaží se nějak ukotvit a dostala hodně lidem to nejde. Hejtujou a dělají různý prostě kraviny. No a tak jsem si říkal, no dobrý, no tak lidi potřebujou prostě jako nějaký jako pevný bod. Spousta lidí to potřebuje. Myslím si, že hlavně ty mladší. Že jako my starý držáci, my už víme, jako o co jde docela. Ale ty mladí jsou čím dál tím víc jako tragičtější. A v tomhle smyslu jsem si říkal, ano, bylo by potřeba asi lidem jako pomoct a podržit je a říct jim, nebojte se toho, máte naději, prostě běžte životem, jako něco ve smyslu, jako cesta není cíl, cesta je směr, podle mýho názoru. Jo, a takže prostě vlastně, aby ty lidi to naději nestratili, aby prostě nestratili, aby jako nepropadali prostě panice, no.
1: Jo, a nebo takže, taky tak. Nečum do telefonu na Instagram, když jdeš po přechodu, taky bych to taky
0: no,
1: viděl.
0: No, například, no. Teď jsem viděl takový vtip, jak maminka říká klukovi, ten hraje u počítače a ona na ní mrče, říká, běž si hrát ven. A on si vytáhl tu konzoli ven za okno a hrál venku. Tou konzolu, ten kabel vytáhl přes okno a hrál. No, tyjo, to jsou věci teda, no, takže jako takhle, no, takže já jako vlastně si myslím, že lidi by měli mít tu naději, neměli by za žádných okolností nikdy ztratit. No.
1: A teď, Vildo, pozveš nás na nějaký váš nejbližší koncert s Bypassem?
0: Ano, rád bych pozval teda fanoušky 11. července do českého Štemberka na Riverfest, kde hrajeme o 9 hodin a potom následně další týden do Tábora na velký festival Food Fest, tam hrajeme od 10. A jinak všechny ostatní další koncerty jsou samozřejmě na mým webu, hlavním www.vilemcuk.com a tam to všecko je taky. No.
1: Hildo, držím palce, ať to přes léto prázdniny fouká, Bypassu i pražskému výběru. Pozdravuji všechny a uvidíme se, až budou zase nějaký nový nahrávky nebo videoklip v TV Rock Parádě. Měj se moc hezky, ahoj.
0: Taky, Peťo, zdravím tě a zdravím všechny posluchače, papa, ahoj.
1: Tak a teď si dáme ještě druhou novou pecku od Vildy Čuka a skupiny Bypass a ta se jmenuje Dávám ti naději. Mluvili jsme tady o ní.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Mými posledními dnešními milými hosty jsou kytarista Vašek Jura a zpěvák Rostia Janda, oba ze skupiny s bizárním názvem, a to Satanová malá raketka. Pánové, vítejte v Rock Music s pořadovým číslem 1155.
1: Ahoj, díky za pozvání.
2: Ahoj, taky, děkujeme za pozvání.
0: No, není za co. Název Satanová malá raketka, tak kdo s ním přišel a po kolika panácích to kluci bylo, nebo je to spojený s nějakou vírou v cosi?
2: Hodně se nás na to lidi ptají. A můžeme,
0: to se nedivím, no.
2: Můžeme říct, že to bylo zcela zastřízliva.
0: Ano, ale to je důležitá informace, ano.
2: To, proč to vzniklo a jak to vzniklo, to je součástí takového tajemství, který chcem pustit, až přijde ten správný čas.
0: Až budete slavný.
2: Ne,
0: až budete na BBC dělat rozhovor o tom, že máte vydanou třetí řadovou desku, který už se prodalo 3 miliony kusů.
2: Přesně tak. Přesně to bude ta chvíle. No.
0: Ne, já to nechci zlehčovat v žádném případě. Děláte tu muziku po svým, je patrný, že to je o srdce, a já bych o tom přesvědčil rád naše posluchače tím, že si teď od vás pustíme pecku s názvem Chodci. Souhlas, pánové?
2: Souhlas.
0: Tak jdeme na to. Satanová malá raketka a Chodci, poslouchejte.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Řeknem to rádi.

0: Ústí kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
2: Kdo je Světlana? Ptám se, protože vím, že to není žádná taková 120, 60, 90. Tak kdo je Světlana?
3: Jo, tak...
2: No, jo.
3: Světlana je v podstatě takový malý projekt, který byl v období, kdy jsme v kapele postrádali frontmana, kdy se musel zpívat a hrát na bubny najednou a chtěli jsme do té show přinést aspoň někoho, kdo to bude trošku moderovat. Tak vzniknul takový nápad, že vytvoříme vlastně robotku, která s náma pak jezdila na ty koncerty a já jsem se mohl soustředit na hraní a zpívání a uvádění písniček a komunikaci s publikem jsme vlastně nechali na ní.
2: A Světlana vypadá jako žena, normálně, ano, jako teda 120, 60, 90. Jo. Ale je to robotka.
3: Je to robotka, no.
2: Jo, jo. Kdy a kde vznikla kapela Satanová malá raketka?
4: My už jsme spolu hráli kdysi ve více kapelách, ať to byly Saint Devils, nebo potom přejmenovaný na Era Vulgaris. A pak vlastně se lehce změnila sestava a zůstali jsme takhle v téhle sestavě.
2: V jakým hrajete obsazení?
3: Hrajem v obsazení bicí, zpěv, basa, kytara. Všechno jako separátně. A jenom kdy a kde, tak bylo to hlavně Mnichovo Hradiště, to je naše domovina.
2: Ano.
3: A rok 22 jako takový rok, kdy jsme vydali snad první singly a řekli jsme si, ano, teď už jsme kapela, ne projekt.
2: Ano, takže Mnichovo Hradiště tam zkoušíte, tvoříte a
3: jo.
2: Chodíte na pivo.
3: Ano, už to... méně, ale ano.
2: Škoda, ale tam se dějou věci.
3: Je to tak?
2: Když jde parta na pivo, tak fakt ty nápady tam padají.
3: Jako
2: po pátým, po šestým třeba, veď, jako... Do jaký žánrový škatule byste se zařadili?
3: To je taky zajímavá otázka. My samozřejmě jako každý asi interpret svoje písničky slyšíme jako, že jsou hodně odlišný, ačkoliv třeba pro někoho nemusí být, ale řadili bychom se spíš k alternativnímu roku, ale jednou nám náš coach pro single Chodci Martin Celer poradil, ať říkáme, že jsme nerdcore.
2: Aha, tak to je úplně tak to výjimečný název jako pro hudební styl. Čím myslíte, že jste tady na území České rokové republiky jako roková čtyřka jiný než ty ostatní kapely, kromě toho, že děláte teda svoji muziku? Myslím tím hlavně nějakou scénickou podobu, třeba stejný než ostatní kapely? Máte vymyšlenou nějakou show pódiovou, nebo to teprve přijde?
3: Dokud jsme jezdili se Světlanou, tak jsme si myslím byli opravdu unikátní v rámci show. Ale zase ta show postrádala tolik energie, kolik by si vlastně zasloužila.
2: A spojit to dohromady.
3: To je projekt, který chystáme.
2: Ano, to jsem chtěl vidět.
3: V nějaké době, ale neřekneme ještě kdy. Ale ano, je to jedna z variant, ke který se budeme ubírat. No.
2: Tak to půjdete správným směrem, si myslím. Jdeme dál za vaší muzikou a pustíme si teď od vás, kdo dneska končí. Což je druhý nejnovější single teďko?
3: Úplně nejnovější.
2: Tak jdeme poslouchat. Skupina Satanová malá raketka.

0: píseň, co nám tu právě dohrála, tak ta se stala i videoklipem, tak kde na něj můžeme čumnout a jak jste si užívali jeho natáčení samotný?
1: Tak podívat se na to můžete samozřejmě na YouTube a jak to probíhalo, to zase taky může říct spíš Rostě, to měl pod palcem.
0: Tak Rostě, pojď. Ty jsi to produkoval, jo?
2: Ne, já jsem měl nápad na scénář, chtěl jsem to nějakým způsobem zrealizovat, protože jsme potřebovali co nejdřív vydat, protože v šuplíku máme další dva singly, který máme za vlastní cíl vydat vlastně letos.
0: Mm-hmm. A tak budu jsem se na něj těšit.
2: My taky. A takže vznikl nápad, jako co nejrychleji udělat nějaký kvalitní videoklip. Tak jsem přišel se scénářem, který by byl realizovatelný v rámci co nejkratší doby. A vlastně začalo natáčení, stihli jsme to asi za 8 hodin s tím týmem, který jsme měli dohromady. A
0: to je hezký čas.
2: Otázce, jestli jsme si to užili. Ano, užili, ale bylo to teda...
0: Trošičku stres.
2: Byl to trošku stres, ale bylo to po první životě, co jsme něco takového dělali a užili jsme si to i tak, si myslím, že dost.
0: Je to jediný váš klip, to posavat, jako debit?
2: Prozatím ano. Každopádně k těm dalším dvou singlům tenhle rok budem chystat vlastně po každý klip zase.
0: Jaký jsou ambice skupiny Satanova malá raketka?
2: To jsme taky řešili, stavili jsme si různý cíle, ale po posledním Rock for People jsme se dohodli, že si dáme jenom jediný cíl a to příští rok se tam dostat a zahrát tam.
0: Co bychom ještě měli o vás vědět? Jsou tam nějaký bomby, pánové?
1: Bomby nebo? Nevím, ale máme...
0: Už jsme řekli všechno.
1: Děláme momentálně na albu, debutovým vlastně.
0: Těším se
1: je
0: na něj.
1: To, je to ještě jako v hrubém procesu dost, ale myslíme, že to bude hodně dobrý.
0: Tak dáme od vás Tramvaj, což je jako pecka nebo single, který vzniknul dříve, kdy?
2: Ano, je to vlastně jeden z těch prvních singlů, kdy jsme se prohlásili, že jsme kapela, který jsme vydali, takže to myslím, že rok 22.
0: Ano, tak jdeme poslouchat, co?
2: Tak jo.
0: Tramvaj od skupiny Satanova malá raketka, právě teď pro vás.

0: Kde vás najdeme na netu?
1: Na všech sociálních sítích, jako Facebook, Instagram, YouTube, takže všude pod názvem Satanova malá raketka.
0: Vy máte i doménu, jestli se nepletu, že jo? Že máte případě, svoje stránky, což je velmi dobře.
1: Přesně tak. Po případě webové stránky satanovamalaraketka.cz, takže tam jsme taky k dohledání i s odkazama teda na všechny ostatní místa, kde jsme k vidění, včetně i oznámení posledních koncertů nebo nadcházejících koncertů.
0: A tak, a pozvete nás na některý z nich?
2: Jasně.
0: Nejbližších koncertů?
2: Nejbližší je, myslím, že 15. srpna. Je to KO Fest, který se koná v Krnsku. Pořádají ho kámoši z The Keys kapely a to je momentálně asi z potvrzených všechno. Jo. Něco se tam ještě rýsuje, ale není to jakoby.
0: Dobře, tak jo, já vám moc krát děkuju za vaši návštěvu. Představili jsme tu vaši muziku, o který si myslím, že má hlavu a patu.
1: Moc děkuji.
0: Držím palce, ať se vám daří podle vašich představ.
1: Moc děkuji, mějte se krásně.
0: Není zač, rádo se stalo. To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu se mnou bude Luděk Malár a jeho suprová kapela Blues for You, skupina Faustovy hračky a taky vás pozveme na letošní Food Fest. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň, a nebo taky, když je to léto, tak bye bye a píčaj. Bye.

0: Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu Čas Rock.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Co to s tou dýní děláš, ty blázne? Že tě červenec a navíc si chceš natřít bílým make-upem. Proč jako?
1: Však se chystám na letošní mástry, ne? Tohle logo kapely Halloween natřu tak, že bude vypadat jako Marilyn Manson a ještě ji celou zapálím a bude In Flames. Festival se blíží, tak chci být ready.
2: Každý se na festivaly chystá jinak, bando. My se o tomto víkendu naladíme na další ročník Masters of Rock. Do Likérky ve Vizovicích si letos dají dostaveníčko jak legendy metalové scény, tak i zástupci tvrdých riffů. Víkend Masters of Rock. Nejsme jen rádio.

0: Tohle není hra pro slabé.
1: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
0: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
1: Tak co, hrdino?
0: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock. Čas Rock.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Mansona,
5: slavné Arch Enemy,
6: In Flames,
5: Slaughter to Prevail,
6: The Rasmus.
5: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
7: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.
1: Rádio Časrock.
0: Pravé rockové rádio.

19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Časrok.
4: Už dál nemusíš hledat.
5: Tady jsi správně. Časrok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
4: Žádné kompromisy, žádné hranice.
0: Rádio Časrok natvrdo.
5: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Čau rokeři, je tady poslední červnové vydání pořadu Víkend, ve kterém se hned ze startu podíváme za metalovou legendou Manowar. Minule jsme vás informovali, že chlapi vypustili do světa termíny svého turné a je tady další skvělá zpráva, a to, že ho odstartují v naší české zemi, ve které odehrají hned 4 koncerty po sobě. Ten první bude 15. ledna v Ostravar aréně, o den později navštíví brněnskou Winning Group arénu, 18. rozburácí Pardubice a velké finále, tak to je na 21. ledna naplánovaném v pražské hale Fortuna.

O start dnešního dílu pořadu Víkend se postarali Manowar a my budeme pokračovat s neveselou zprávou, která přichází od kapely Anthrax. V ní, jak víme, udává rytmus Charlie Benante, který se bohužel nezúčastní minimálně 10 koncertů raných turné. Důvodem je zranění pravé ruky, které mu brání podat za svojí bicí soupravou maximální výkon. Poslechl tak doktory a dá si na pár týdnů oddych, během kterých ho nahradí Derby Todd. Tento borec je zkušeným jak studiovým, tak koncertním hráčem, který má s touto kapelou už velké zkušenosti, a to z května letošního roku, kdy si s nimi zahrál na olympijském stadionu v Aténách. Tak přejeme brzké uzdravení a návrat na koncertní pódia.

Jste ve společnosti pořadu Víkend, ve kterém teď dostane prostor legendární Olympik. Ten vypustil do světa videoklip ke skladbě Heja Heja, která je součástí jejich aktuálního alba Bombardák. Pod námětem je podepsaný samotný Petr Janda a obrazový materiál, tak ten byl sesbírán z jejich koncertů, které odehrály jak v Brně, Liberci nebo Praze, ale taky za přispění Davida Pacholíka. No a když už jsem zmínil toho Bombardáka, tak stejnojmenné turné bude po letních festivalech pokračovat od 8. října, kdy je čeká Jihlava, potom Jablonec, Znojmo a dalších 6 měst.

Televizi Rebel, ale taky rádiu Čas Rock pokračuje pořad Víkend, a to s dalším velikánem rockové muziky, a to se samotným Ozim. Ten se dočkal svojí sochy, která byla odhalena v městečku Klissen, kde se od 18. června konal legendární Hellfest. Tento výtvor měří 6 metrů a je pod ním podepsaný velice uznávaný výtvarník Filip Paskau. Tomu poděkovala i samotná Sharon, která se bohužel nemohla ze zdravotních důvodů toho ceremoniálu zúčastnit. Každopádně Oz je dalším z muzikantů, kteří se na nás budou dívat už navždy. My se v jeho společnosti i pro dnešek rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a popřát co jiného než roku zdar.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas Rock 15. narozeninám. Pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
1: Řekneme to rádi a nahlas.

0: Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Čau všichni, školní rok nám vrcholí, ale v rok speciálu si stihneme dát ještě jednu abecedu. No a to po dlouhé době. Jestli se nemýlím, mělo by nás čekat písmenko U, jako umyvadlo, ucho, anebo třeba... A na to si počkejte. Začneme jednou starší záležitostí, protože zavzpomínáme na období takzvané New Wave, tedy doba mezi polovinou 70. a polovinou 80. let. Tenkrát se objevily kapely jako Inixis, The Cure, Blondie a nebo třeba Ultravox. Někteří rockoví fanoušci tuhle kapelu nikdy nebrali, mezi třeba zmíněné The Cure nebo Blondie. Ale oni měli obrovský úspěch a sami ovlivnili mnoho nastávajících kapel. Třeba takový John Frusciante nebo kapela Muse je často uvádí jako svou největší inspiraci.

Tak tohle byl Ultravox a kousek z roku 1982. Takže si dáme něco modernějšího. Na písmeno U totiž začíná kapela Unity. Tohle uskupení se dalo dohromady v roce 2015. Možná tomu dost pomohl Kai Hansen, když se rozhodl k návratu do Halloween. Tím zůstali nečinní Gamma Ray. No a dvojce Henjo Richter a Michael Enre se mohla věnovat vlastním věcem. A to byl vlastně počátek kapely Unity.

V dnešním rok speciálu řešíme písmenko U. No a následujícího pána jste tady asi možná čekali. Udo Dirk Schneider. Letos oslavil už 74. narozeniny. A jasně, nějaké ty zdravotní patálie zažívá i on. Ale jinak je to borec, který fakt jako jede bomby. Vlastně od roku 1968, když začal s aktivní muzikou. A funguje nepřetržitě. Ať už to bylo s Accept nebo s UDO, vzniklo pod jeho jménem obrovské kvantum hitů. A pravidelně si je můžeme vychutnávat živě i na území České republiky.

Jsme zpátky ve studiu a můžeme pokračovat v Rock speciálu. A to jak na rádiu Čas Rock, nebo na televizní stanici Rebel. Tématem tohoto dílu jsou kapely a interpreti začínající na písmenko U. No a před námi je tady další legenda, nebo vlastně čtyři legendy. Pánové Bono, Edge, Adam a Larry, neboli U2. Ti už mohou taky pěkně slavit. I tato kapela totiž dosáhla 50 let na scéně. Ve druhé polovině roku jsou v plánu velké oslavy, včetně nové desky. Mezitím na jaře pánové překvapili novým EPčkem. My si však v Rock speciálu dáme jednu klasiku. You think you've got the stuff? You're telling me and anyone your heart.

Rock speciál pro tento týden se blíží do svého finiše. Písmenko U nám přinese ještě jednu kapelu. A dovolím si tvrdit, že z dnešního výčtu asi nejméně známou. Ale i přesto, kapela Used funguje už 26 let. Dali se dohromady v Utahu, takže další U, no a hned jejich debut je vystřelil nahoru. Ale jejich popularitě později pomohla ještě jedna věc. Zpěvák Bert McCracken jednu dobu randil s Kelly Osbourne a objevil se také ve slavné reality show Slavné rodinky Osbournových. Nicméně kapela stále hraje, no a my s ní dnes zakončíme tento díl. Já vám moc děkuju a budu se na vás těšit zase příští týden.

Letní rocková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní rocková jízda jede dál, jen na Rádiu.

0: svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Buďte zdraví, metloši, buďte zdraví, rockeři a rockerky, zdraví vás David Zbavitel. Zdravím vás při našem pravidelném povídání, které se postupem startu léta přesouvá do té, řekněme, festivalové sezony. Stejně tak tomu bude i dneska, budeme vás zvát na jeden z pravidelných festivalů. No a proto je se mnou tady ve studiu můj dnešní host, ad jedna, šéf kapely Solar System, ad dvě, promotér festivalu Sound of Heaven Ota. Ahoj. Zdravím tě.
1: Ahoj Davide, zdravím vás přátelé.
0: Tak, festival, o kterém se budeme bavit, je tedy Sound of Heaven. Který ročník?
1: Tak letos máme výročí, pátý ročník.
0: Pátý ročník. Zkus to nějak, řekněme, teďka zhodnotit, kam se to dostalo, jak se to dostalo, nebo jestli je to, protože já tě tak znám, že ty jsi takovej celkem jako na pohodu si jedeme ten svůj píseček v té svoji lajině. Tak jak to je? Jak se festival vyvinul, kam se dostal?
1: Tak ono je to asi pořád stejně, si jedeme svůj píseček a na pohodu, ale ten festival samozřejmě po těch pěti letech se nějakým způsobem vyvíjí. My každý rok se snažíme udělat nějakou změnu, něco zlepšit, jakoby jak pro návštěvníky, tak pro ty kapely. Mm-hmm. Není to jednoduché, ale prostě tak, jak jezdíme po těch festivalech, tak vidíme, co a jak funguje. A snažíme se to udělat prostě ke všeobecné spokojenosti, protože to je důležité, aby se tam jak lidi, tak kapely cítili dobře.
0: Probereme si to podstatné dvě věci, nebo nejpodstatnější, tak zaprvé teda termín, kdy se letos festiák uskuteční?
1: Termín máme 3. a 4. července a je to tedy na svátky, jako vždy Cyril Metoděj a Jan Hus, i když oni jsou trošku později.
0: Myslím, že jsou 4-5 nebo tak nějak.
1: No, ale to máme 3. a 4. neměnili jsme to.
0: Osvědčil se ten termín?
1: A termín...
0: Protože vy to tak máte pravidelně, že jo? Říkám to dobře.
1: No, máme ho tak pravidelně, mimo první ročník, a jinak ho máme takhle pravidelně. Většinou nám to vycházelo, že byly právě svátky na ten pátek, nebo tak nějak plus minus. A samozřejmě bylo to dobré díky tomu, že měli lidi volno navíc, ale hold prostě jeden ve stejném termínu.
0: Jasně. OK. Druhý takový důležitý údaj, nebo důležitá věc je místo, kde se to koná.
1: Tak naše místo je samozřejmě krásné a je nejlepší v Evropě, nebo možná bych řekl na zeměkouli, nebo ve vesmíru, nebo v solárním systému.
0: To je hezky řešeno.
1: Jsme v jižních Čechách, v obci Zbytiny, je to u Prachatic a máme takové speciální místo a je to Starý Lom.
0: Jestli si to dobře pamatuju, tak si říkal, že když to celé takhle začalo, tak se v tom Lomu muselo samozřejmě zapracovat na tom, aby to bylo obyvatelné minimálně na ten festival. Je to tak?
1: Ano, Lom byl celkem zaneřáděn, ale v dnešní době už je prostě provozu schopný na pohodu. Je to pátý ročník, prostě jedeme na stejném místě a jinam bychom se nestěhovali, protože prostě ten festival k tomu Lomu patří.
0: OK, takže pojďme k tomu, co každého metloše zajímá a chce se tam jít podívat. Jsou nějací headlineři nebo je někdo, na koho se můžu těšit? Abych nebo na které kapely, když se chci zajít podívat na festival?
1: Těšit samozřejmě na mě a na celou naši bandu a co se týče kapel, my máme festival nastavený trošku jinak než všichni ostatní. Řekl bych možná totálně úplně jinak, protože nemáme headlinera ve smyslu té prvoligové kapely.
0: Jasně.
1: Ale máme kapely, které jsou méně známé, z toho důvodu, aby ten festival byl i trošku jiný, prostě, protože Arakain vidíš na 50 festivalech a Alkohol na 50 festivalech v Česku. My to máme nastavené tak, abychom dali příležitost prostě kapelám, které nejsou tolik známé, ale jsou přesto výborné.
0: Co je to hledisko, proto jsou přesto výborné? Vybíráš to ty jako šéf, nebo máš na to partičku, nebo dáš na nějaké tipy? Jak to je? Co je to hledisko, že ta kapela je výborná?
1: Hledisko je několik faktorů a určitě jsou to poslechy na Spotify a jsou to počty zhlédnutí na YouTube na klipech a celková jakoby funkčnost té kapely, protože když se podíváš na jejich sítě a jak ta kapela, jak se propaguje a jak se snaží, to jsou strašně důležité faktory, protože je spousta kapel, které třeba pošlou nabídku a ty už tam vidíš hned, že prostě mají za 10 let 300 poslechů a co se týče nějakých aktivit, prostě nula.
0: Mhm, jasně.
1: Jo, takže prostě kapela, která se snaží, tak nám i napíše a my to pak vyhodnotíme, poslechneme a vyhodnotíme a prostě zase máme tam 18 kapel, nejde těch kapel zít milion.

0: Tak které jsou třeba, na které ty by si upozornil, které jakože pojďte se podívat, protože mně se třeba hrozně líbí. Co?
1: Mně se líbí de facto všechny ty kapely, ale co bych řekl u těch zahraničních kapel, třeba mě překvapili, když mi promotér poslal nabídku Belgičanů Boom Patat, to je taková jako specifická metalová fun industrial, ale jako strašně fajn kapela. Pak mě třeba překvapilo, když jsem objevil kapelu Reverber z Itálie, je to thrash metal, řekl bych prostě kopie kreatoru, ale jako dobrá. Jo, perfektní, bombastická kapela, prostě valí to super. A potom tam jsou, já mám teda ten letáček When Nothing Remains.
0: Jasně. A
1: to jsou prostě, to je kapela, která...
0: To nepřečtu, to je tak malé, že to nepřečtu.
1: která prostě asi 10 let nehrála, ale prostě je to taková ikona doom metalu. Jo, takže těch kapel je tam plno, no. Crystallion z Německa, Shatterheart z Dánska, tuším.
0: Ty jsi docela, pardon, že ti skáču do řeči, jako pro mě známý tím, že ty si prostě vybíráš, jak ty říkáš, ty méně známé kapely saháš do zahraničí, saháš i na ty, nechci říct extrémní žánry, ale prostě ne úplně jako ten mainstream. Nicméně, objevily se mi tam i kapely, které třeba jsou i rotované na čas roku a na Rebelovi, což je třeba Alžběta a Lauter. Jo, samozřejmě i Solar System, jo, ten je tady taky rotovaný. Co tě vede k tomu, že třeba to tak prostě, jako chceš to prostřídat, ať je to barevné, že se tam objevují i tady tyhle jména?
1: Tak my určitě každý rok se snažíme dát na festival nějakou českou legendu. V uvozovkách tyhle ty dvě kapely legendy zatím nejsou, ještě na to asi ten věk nemají, ale co se týče nějaké té fanouškovské základny, oni to prostě ti lidi mají rádi.
0: Jasně.
1: A prostě proč jim to tam nedat? Určitě radši dám tenhle typ kapel, než tam mít bez urážky, ale třeba Dimitri, nebo ten Harley, nebo nevím. Ty kapely by prostě neměly ten správný efekt prostě v tom našem prostředí, no. Okay.
0: Weby, což znamená, chci jet na festiák, kde si najdu info. Protože potřebuji vědět, co tam bude, jak tam bude, jestli je line-up, tak důležité jsou nějaké weby. Máte weby?
1: Máme samozřejmě web www.saudoweavenopenair.com.
0: Docela dlouhej, tak poslouchejte dobře, ano.
1: Já jsem to trošku zašmodrchal, protože jsem chtěl říct solarsystem.cz a to je prostě tolik věcí, že to je hrozné.
0: To je jedno, to se vůbec nic neděje.
1: A jako stěžejní informace a hlavní prostě a denodenně mimo víkendu, kdy odpočíváme, dáváme na našem Facebooku South of Heaven Open Air.
0: OK, teď si proberme. Startuje se 3. je nějaký čas, jakože kdy se to rozjede, je nastavený, je line-up?
1: Line-up je už stanovený a pouštíme kolem 11. hodiny, potom naběhnou tradičně naše zbytinské holky, které tam vždycky připraví takovou nějakou specialitu, vidíme letos, co bude. Jeden rok třeba přijeli na motorkách a kámože měl hlavu predátora a za sebou měl prostě babičku v kroji, takže to bylo jako super a celé tato vlastně show byla super. A vzhledem k tomu, že každý rok připraví něco nového, takže holky to otevřou. Časově ti to neřeknu, já to mám napsané, ale prostě už jsem starý, asi tady ty
0: takže
1: věci
0: zahlavy nepamatuju. Zase, nebo na tu sociální síť.
1: My to zveřejníme na socky samozřejmě i na web.
0: Dáme na sociální sítě, OK. Což znamená, to též i to 4., že jo, když budou chtít, tak se kouknou. Cenovka, jaká je cena za lístek?
1: Tak zase, dokončujeme finální plakát. Co se týče cenovky, momentálně předprodej na 2 dny je 800. Zatím bych to nechal takto. Prostě předprodej stále jede. Na místě bude potom dražší, ale samozřejmě... Zase mám to napsané, už jsem starý prostě, jo. Bude to na plakátu.
0: Na sociálních sítích a na plakát. Mám pocit, že ty ses vyhýbal jednodenním vstupům, je to tak? Říkám to dobře? Nebo máš?
1: Ne, máme jednodenní vstupenky.
0: Protože to, když si jede jenom jeden den.
1: Jo, my jsme neměli první ročník a jinak potom, protože to lidi chtěli, tak tady jednodenní vstupenky máme taky a ty jsou k zakoupení pouze na místě.
0: Takže jenom na místě, to je podstatná věc. OK, co se mi tam objevilo letos nového, tak byla soutěž kapel.
1: No, loni byla poprvé.
0: Loni byla poprvé, aha, tak to jsem nějak nepostřih, už to
1: nebylo
0: loni.
1: Po druhé, my jsme měli na první ročník, pak jsme se na to jakoby vykašlali a loni jsem se domluvil s Metal Shopem, který naši akci podpořil, za což děkujeme. Máme tam tedy Metal Shop Welcome Stage a letos to vyhráli. Máme vždycky dvě kapely, letos jsme teda obdařili ještě jednu kapelu, přidali jsme jeden čas a jsou to kapely Horizont, Roza Nocturna a Razmane.
0: Kdo vybíral ty kapely jakože do toho, aby lidi hlasovali? Nebo jsi tam dal všechno, co jsem přihlásil?
1: Prostě s kámošema máme takové svoje, bych řekl, uskupení, kdy se pravidelně scházíme. Takže Zenda kamarád prostě připravil garáž, narazili jsme sud a poslouchali jsme kapely v počtu, já nevím, 15 lidí a hlasovalo se a vybrali jsme prostě určitý počet kapel, které se pak nasadili do... na Facebook a lidi hlasovali a musím říct, že to měla teda úžasný ohlas, prostě těch hlasů tam bylo brutál. No.

0: že slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.
1: Hele, já se mezi tím dívám na ten plakátek, předpokládám, že tady ten žlutý znak je znak obce. Já. Předpokládám. Už to zmiňoval, že v podstatě bez toho by se ten festival asi nemohl uskutečnit, ta podpora tam pořád pokračuje?
2: A máme samozřejmě úplně nejlepšího starostu v České republice, nebo na planetě, vlastně ve sluneční soustavě, Pepíka, který prostě akci podporuje a pomáhá nám. Samozřejmě určitě hlavní partner festivalu je Dekro Bzenec a jeho český kraj, kteří podporují a další firmy, anebo třeba i kamarádi, kteří prostě podporují festival.
1: Nedílnou součástí každého ročníku festivalu je samozřejmě kapela Solar System. Předpokládám, že tam budete i letos. V souvislosti s tím jsem si takhle otočil tenhle ten letáček na festival a je zde napsáno nové album 2026. Jak to vypadá z vydání?
2: No, vypadá to velice dobře. Já jsem ti to chtěl ukázat, ale já tady mám obal.
1: Ukáž.
2: Já to takhle vezmu, bude vypadat vinyl.
1: A já to takhle ukážu na kameru, trošku to srovnám. Jak se deska jmenuje?
2: Oumuamua.
1: To je divný název, nebo divný, netradiční, co to je?
2: Tak netradiční, já se vždycky snažím volit názvy, které budou takové jako univerzální, celosvětové.
1: A... No to je netradiční, tady to není rozhodně celosvětové.
2: No tak jako v podstatě je to výraz, který zná celý svět.
1: Dobře, a co to znamená? Já ho neznám.
2: Byl to nějaký objekt, který se objevil u slunce a bylo spoustu hypotéz o tom, že to jsou marťani prostě, mimozemšťani. A v překladu to znamená něco jako posel. A ta deska je vždycky určité poselství, takže mi to přišlo jakoby název, který se hodí k albu.
1: Zpátky k té původní otázce, jak to s tou deskou vypadá, zatím vidím, že asi bude se vydávat.
2: Tak deska se v této chvíli míchá, uděláme mastering, pošleme do výroby a my se spolu o tom bavíme každý rok, vždycky to říkám, letos bude deska, ale letos fakt bude.
1: Říkal jsi teďka, jak jsi to ukazoval, říkal jsi, takhle bude vypadat vinyl?
2: Takhle bude vypadat vinyl, ano.
1: Takže plánuješ...
2: CDčko a vinyl bude.
1: CDčko a vinyl. Máš kmotra?
2: Ale kmotra mám vymyšleného a říkat ho nebudu.
1: Dobře, OK. Jak vznikala nová muzika? Jak vzniká muzika u Solar System?
2: U nás je to strašně těžké.
1: No je, protože kapelu máš tady, že jo, na Ostravsku, říkám
2: jo,
1: to dobře.
2: Ale ono prostě fakt, jak když člověk chodí do té práce a všichni v té kapele jsou zaměstnaní, dát dohromady nový materiál je strašně těžké a ta nejtěžší práce, ten základ, aby stvořil, je náš kytarista Petr. Takže prostě jsme se k tomu dopytlikovali po 6 letech, ale myslím si, že to bude dobrý.
1: OK.
2: No a hlavně máme nového kytaristu Patrika z Olomouce, který taky jezdí do Havířova na zkoušky.
1: Jo, ty už to takhle rozšířil, nejenom ty ze Šumavy, on z Olomouce a ten zbytek je tady voce. Dobře, textově jsi to udělal ty sám, předpokládám.
2: Jo, texty jsem si dělal sám, aby jim to sedělo do huby, neumím si představit, že by mi někdo psal texty.
1: A pořád to právě se sahá do téhle z té tematiky, protože to o tobě vím, že se tady kolem toho pohybuješ.
2: Jo, asi jo, něco tam bude taky.
1: A ty to máš smyslu. Tak, jakože naštuduješ si takovouhle literaturu a pak z toho vím, bo prostě jenom tak, jak tě to napadne. Jak to máš vlastně? Já ani nevím, jestli se tě na tohle někdy ptal.
2: A mě tyhle ty věci zajímaly od malička, od dětství, takže prostě nějaké ty informace člověk má a když tě něco napadne do toho songu, no tak si pak třeba i hledám nebo na něco kouknu a hledám nějaké vodítka k tomu, abych ten text dal dohromady. Ale jako víceméně to dělám tak jakoby z palice, no.
1: Jak se to nahrávalo dohromady, anebo tím, že jste každý z jiný, ty jste si to připosílali?
2: Ne, to musí každý zvlášť, ale jakoby tu prvopočátky to dělá každá kapela dneska asi, že si to uděláš doma a pošleš to a v rámci kapely se to pak řeší.
1: Ano, a teď se k tomu jako přidávají. Hele, seš takový jako, že perfekcionalista, anebo prostě, když už to máš hotový, tak to schováš a necháš to bejt, nebo se k tomu vracíš ještě?
2: A musím říct, že třeba jsem udělal text, který jsem měl hotovej asi 3/4 roku a teď před studiem, prostě 14 dní jsem to úplně vyrušil, vymazal, předělal zpěvovou linku a celý text.
1: Ale to asi je to spíš náhoda, že to není u každého songu.
2: Ne, ne, stalo se mi to podruhé v životě.
1: Jo, takže nejseš, píšeš takovej. Dobře, co se týká, říká, že na Vezbytinách se bude deska křtít a... Jak to bude? Co zařadíte z toho nového materiálu? Jakože tlačíte, budete jí tlačit, anebo si to tak jakože jednu, dvě písničky a pak
2: ale
1: si to...
2: Něco zahrajeme, uvidíme, kolik se vám toho podaří se cvičit, protože jedna věc je to nahrát a druhá věc je to pak sehrát nebo se cvičit tak, aby tam nebyly chyby. Jo? A ať máš tu jistotu, takže prostě co se nám podaří se cvičit, tak tam napálíme a oni ti lidi stejně mají rádi ty naši starší sklady. Ale já myslím, že tam je spoustu pěkných písniček, takže uvidíme.

0: Udělejme malé rezime toho, co nás čeká ve Zbytinách na začátku července.
1: Takže přátelé, ve Zbytinách vás čekají perfektní kapely. Budou tam Bombatat z Belgie, budou tam Shatterheart, budou tam When Nothing Remains, moje angličtina je úplně luxusní. Budou tam Reverber z Itálie, perfektní thrash metal, doma rád kreator, prostě i kdyby přijeli jenom na tu kapelu, za mě prostě pecka. A samozřejmě budou tam další kapely, budou tam Lauter Alžběta, bude tam Ador Dorad tady od nás z Moravy a prostě 18 kapel. Přijeďte se podívat do Lomu, nebudete litovat.
0: Super, takže děkuju moc krát za pokec. Přeju, ať se kulatej nebo půlkulatej pátý ročník vydaří, ať to šlape festivalu Soroveven dál, no a samozřejmě, ať to šlape i kapele Solar System. Hoďas, děkuji moc krát. Přátelé, můj host a vy jste zváni na festival Soroveven 3. a 4. července do Zbytin. Otak ajdoš, mějte
1: se. Já děkuji tobě, Dave, a děkuji vám, mějte se krásně.
2: Připravte se! Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Mates z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas rok. A my vám přejeme všechno nejlepších 15 letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: different USA.
1: Letos rádiem Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další nálož.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Čau všichni, školní rok nám vrcholí, ale v rok speciálu si stihneme dát ještě jednu abecedu. No a to po dlouhé době. Jestli se nemýlím, mělo by nás čekat písmenko U, jako umyvadlo, ucho, anebo třeba... A na to si počkejte. Začneme jednou starší záležitostí, protože zavzpomínáme na období takzvané New Wave, tedy doba mezi polovinou 70. a polovinou 80. let. Tenkrát se objevily kapely jako Inxis, The Cure, Blondie, anebo třeba Ultravox. Někteří rockoví fanoušci tuhle kapelu nikdy nebrali, mezi třeba zmíněné The Cure nebo Blondie. Ale oni měli obrovský úspěch a sami ovlivnili mnoho nastávajících kapel. Třeba takový John Frusciante nebo kapela Muse je často uvádí jako svou největší inspiraci.

Tak tohle byl Ultravox a kousek z roku 1982. Takže si dáme něco modernějšího. Na písmeno U totiž začíná kapela Unity. Tohle uskupení se dalo dohromady v roce 2015. Možná tomu dost pomohl Kai Hansen, když se rozhodl k návratu do Halloween. Tím zůstali nečinní Gamma Ray. No a dvojce Henjo Richter a Michael Enre se mohla věnovat vlastním věcem. A to byl vlastně počátek kapely Unity.

V dnešním rok speciálu řešíme písmenko U. No a následujícího pána jste tady asi možná čekali. Udo Dirkschneider. Letos oslavil už 74. narozeniny. A jasně, nějaké ty zdravotní patálie zažívá i on. Ale jinak je to borec, který fakt jako jede bomby. Vlastně od roku 1968, když začal s aktivní muzikou. A funguje nepřetržitě. Ať už to bylo s Accept nebo s UDO, vzniklo pod jeho jménem obrovské kvantum hitů. A pravidelně si je můžeme vychutnávat živě i na území České republiky.

0: Jsme zpátky ve studiu a můžeme pokračovat v Rock speciálu. A to jak na rádiu Čas Rock, nebo na televizní stanici Rebel. Tématem tohoto dílu jsou kapely a interpreti začínající na písmenko U. No a před námi je tady další legenda, nebo vlastně čtyři legendy. Pánové Bono, Edge, Adam a Larry, neboli U2. Ti už mohou taky pěkně slavit. I tato kapela totiž dosáhla 50 let na scéně. Ve druhé polovině roku jsou v plánu velké oslavy, včetně nové desky. Mezitím na jaře pánové překvapili novým EPčkem. My si však v Rock speciálu dáme jednu klasiku.
1: You think you've got the stuff?

Rock speciál pro tento týden se blíží do svého finiše. Písmenko U nám přinese ještě jednu kapelu. A dovolím si tvrdit, že z dnešního výčtu asi nejméně známou. Ale i přesto, kapela Used funguje už 26 let. Dali se dohromady v Utahu, takže další U, no a hned jejich debut je vystřelil nahoru. Ale jejich popularitě později pomohla ještě jedna věc. Zpěvák Bert McCracken jednu dobu randil s Kelly Osbourne a objevil se také ve slavné reality show Slavné rodinky Osbournových. Nicméně kapela stále hraje, no a my s ní dnes zakončíme tento díl. Já vám moc děkuju a budu se na vás těšit zase příští týden.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.